0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Člověče, já tady spát nemůžu, no.
2: Prosím tě, ty to vydržíš, ne? Ty.
1: Co vydržím, ty tu spím jak na hranolu.
2: No já za to nemůžu, kam jsem ho měla dát?
3: A teď jsem tam mohl klidně zůstat.
2: Já ti dám, viď, já tě budu ještě podporovat v tom, tě, aby si spal s holkou doma, to ale... víš, to určitě. Táta to už vydrží.
1: Smrdí to z nějak ze sudu, člověče. Nedechej na mě, to je hrozný.
2: Ty, kdyby si byl pořádej táta, tak mu dáš pár facek, aby nechodil takhle pozdě. Oni ti ještě takhle dlouho.
1: Podívej se.
4: Já si zalezu pod peřinu a bude to vyřízený.
2: Nikam. Pamatuj si to, tohle to mi už nebudeš nikdy dělat. Takovýhle si, já jího
3: můžu
2: se...
3: za to, můžu za to.
2: Já
3: můžu
2: mám otrávenej celý, má, můžeš. Ona si si pozval.
3: Já
2: mám otrávenej celý
3: večer. Já jsem
2: večer.
3: Si vůbec nepozval, ty to víš dobře, jí?
2: Ona lhát nebude,
3: ale
2: prosím
3: tě. Tak já si tam jdu lehnout, no.
2: Ne. Opovaž se, dostaneš tak, ode mě těch pár facek, ještě něco udělej.
1: Tak nežmete už krucifix, sakra.
3: Co já vím, co jsem dělal, nebo co jsem nedělal.
2: Herba. Jo, tak to je hezký, tak co ty vlastně děláš tam v tom hraní?
3: No hraju.
2: Že nevíš vůbec, co to, to si tak opilej, nebo
1: Ježíš,
2: co?
1: Ježišmarja, neštěkejte mi tady.
2: Vždyť já mu to musím říct, nemyslíš?
1: Tomu mu řekneš mu to potom, to je hrozný.
3: Tak si sem pojď lehnout, já si lehnu sem a je to vyřízený.
1: Dělej si, co chceš. Moc se nenatahu, nebo ti vrazím. Aha, to je lepší, tohleto.
2: Prosím tě, proč děláš takovýhle
3: voloviny? A ty žádný blboviny nedělám. Ti říkám, vím, můžu za to, že jsem přijela. Můžu za to.
2: No, ona byla pozvaná o tebe, prej.
3: Asi ne.
2: A přijede si s kufrem, co
3: prosím
2: si s ním
3: tě, malý, mlčuš a mlčuš a dej mě pochod.
2: Vždyť je to pravda. Takhle se tu musíme mačkat všichni tři.
3: Tak já tam půjdu, já si tam půjdu, lehnout, je to vyřízený.
2: Pochováš se. No tak já tě budu ještě podporovat, víte, aby si s ní spál.
3: Ale já si s ní spát nebudu, já si půjdu lehnout do kuchyně a dej, bude pokoj.
2: Jo.
1: Hele, já tě rafnu za flígra, vyjedeš z tý postele, to budeš vidět.
3: No já rád, já odsaď půjdu. A hned.
1: Tak ale ne. Holem.
2: Žádný ven, kdo tady poroučí, tady budeš ležet.
3: Dobře, co do mě nerozčilujte,
2: já se tady... To by řekli sousedi, prosím tě.
1: Tak já jsem úplně nahej, no.
2: Já se zblázním z toho. Ty budeš mít ve stejně na svědomí, ty kluku mizerná. To je hrozný s tebou, mě ještě usoužíš.
1: A ten dedávno
2: vám to jednou bude dělat tohle sto.
4: Ale prosím tě, spí, já ti zítra umyju nádobí a dej mě pokoj teďka, jo?
2: No, to jsem zvědavá. Teď se ti leží dobře už?
1: Ježišmarja, já už skoro spím a ty zase na mě. Spí už, prosím tě.
2: No, ty myslíš, že mě to nechá klidnout, tohle sto?
3: Nedává, že jsem na tebe zprostej a sám na tebe zprostej.
1: Hrát měl se facku.
2: On bude po tobě, víš? Vy nejste všichni stejný.
1: Ježíš, já se zblázním. Spěte už, probá vás, prosím.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Co tady chcete dělat? Zpívat?
2: No, jsi zakouřil, nemáte tady vajíle nějaký?
1: Dovolte, nemůžete na jeviště a během programu kouřit. Ale vám bych kouření ani vůbec nedoporučoval.
2: Proč?
1: No proč? Co pak vy nevíte, že kouření zkracuje život?
2: Kouření?
1: No ovšem, kouření zkracuje život.
2: Jo?
1: No.
2: Jo, to nemůže zkrátit.
1: Podívejte se, víte, kolik jedna jediná cigareta obsahuje nikotínu?
2: No jo, ale to nemůže zkrátit
1: ale
2: život.
1: Ale ten nikotín je škodlivý zdraví. Kupte si například krabičku cigareta, co tam máte napsáno? No, škodí zdraví.
2: No jo, no to víte, na lopatu vám to nenapíšou, že jo? Ale to nemůže zkrátit život, prosím vás, já vám můžu na příkladu různých. To byly například dva bratři.
1: No.
2: Ten jeden kouřil a dožil se 98 let.
1: Tak to je čirá náhoda.
2: No, náhoda, ten druhý nekouřil celý život a umřel, když mu bylo 6 měsíců, že jo. S tím vůbec nemá nic společného s kouřením, nehledě na to, že já nemám strach, že bych umřel. My už máme takový zdravý rodinný kořen, že jo, já mám například dědečka, tomu je 103 let.
1: Kolik?
2: 103.
1: 103 roku?
2: No.
1: Ty ale požehnaný.
2: No, vidíte, teď se bude ženit.
1: Prosím vás, takový nesmysl, 103 roku a on se chce ženit.
2: No, on nechce, no, ale on musí.
1: Podívejte se, já už jsem vám říkal několikrát, že mě nezajímají vaše rodinné záležitosti, pochopte to.
2: No
1: mě zajímá, co budete dělat na jevišti.
3: No jo, a co já tady mám dělat? Já nejsem žádný zpěvák, vy jste mi tady uvrtá.
2: Jo, já jsem vynálezce, tak si tady dělejte, co chcete, já teď...
1: Cože jste?
2: Vynálezce, jako...
1: Jste vynálezce?
2: Zlepšovatel, jako...
1: No dobře, a na jakém poli?
2: Co?
1: Na jakém poli?
2: Ne, na poli ne, já takhle...
1: Já myslím, v jakém oboru máte nějaké praktické vynálezy nebo patenty?
2: Je takhle různé, všelijaké praktické a
1: nepraktické. Se tak vysvětlil obecenstvu, o jaké vynálezy
2: asi... No tak různé věci jsem vynalez, ano, všelicos, no teď jsem vynalez například takovej tento nonceton. No zkrátka, aby se to nemuselo věšet nahoru, tak se to nechá ležet dole. Různé takové, no. Nebo jsem vynalez například takovej hrníček, který má to ouško dovnitř.
1: Prosím vás, nač takový vynalez hrníček a ouško dovnitř to nechám?
2: No to by se to neurazilo právě. No různý, no. Nebo jsem vynalez například umělé kuří voko.
1: Umělé kuří voko?
2: Umělé kuří voko.
1: To je váš vynález?
2: No, to je.
1: No, ale k čemu takové umělé kuří voko může sloužit?
3: No to je, to vy neznáte
1: umělé. No to já neznám.
3: Ty neznáte.
1: No tak neznám.
3: To je taková malá kulička skleněná.
1: Ano.
3: A tu, když si dáte do boty,
1: no,
3: tak vás to tlačí jako opravdový kuří voko.
1: A to jako vy si myslíte, že ten váš vynález nosí tu skleněnou kuličku v botě,
2: no,
1: aby to někoho tlačilo, že to je nějaká slast?
2: No, slast, co myslíte, když tak celý den nosíte v botě a večer, když se pak můžete zout, jak to dělá dobře.
0: Rádio Jihlava.

0: Rádio Jihlava 101.1 FM. Rádio Jihlava.
1: Mluvíme o humoru a smíchu, jenomže to jsou slova, ale smích má různé podoby a humor různé druhy. A každý z nás, kdo se o nějaký ten druh humoru pokouší, má svůj vlastní styl, svůj způsob, svůj slovník, své způsoby, taky své nespůsoby, své diváky a taky své odpůrce, pochopitelně. A kdybych měl říct, jaký humor já mám rád, jako herec i jako divák, tak bych asi řekl, že humor, který poletuje někde mezi hercem a divákem, jako míček, který si ti dva vracejí. A nebo jako bonbon, který hodím zabalený a divákova radost pramení z toho, že to sám rozbalí a najde. Já taky jako divák nemám rád, když mi některý komik podá bonbon nejen už rozbalený, ale často předcucaný. Ale abych užil konkrétně příkladu z vlastní praxe. Já jsem před mnoha lety konferoval takový program, který se jmenoval Pondělky s tetou. Dělali jsme to déle než rok tady v Praze ve Vltavě. V kavárně, ne v Řece samozřejmě. A to byl zajímavý program tím, že se tam mnohé narodilo. Tam se polu poprvé vystoupili oba Jiří. Suchý a Šlitr, poprvé. Tam zpíval tehdy Viktor Sodoma, ovšem tatínek dnešního Viktora Sodomy. Já jsem to konferovával a tam vznikla takzvaná odpovědna. Lidi kladli otázky a dával odpovědi, obojí bylo šílené. Jednoho večera tam padl dotaz, naše kočka si zvykla sledovat s námi televizní programy. Nemůže jí to ublížit? Já jsem tedy odpověděl, to záleží jenom na vás. Vy musíte rozpoznat, které programy jsou pro vás a které programy pro ni. A potom to večeru mě neznámý pán pozval na přípitek. Já říkám, za co? A on říká, no, za to, že jste v té odpovědi o televizi užil slov programy pro ni. Kdybyste byl řek programy pro kočku, tak se zasmálo víc lidí, ale takhle je to cenější. A já jsem si říkal, vydaté můj kýžený divák, který si ten bombonek sám rozbalil. Možná, že vedle něj seděl jiný divák, který si to rozbalil až druhý den doma u oběda. I to je dobrý. Je dobrý. Možná, že tam seděl další, který to do dneška nerozbalil. Nosí to zabalení po kapsách, občas to najde a říká, to je blbec ten horníč. Ovšem s tímhle divákem se nedá počítat. Natož pak žartovat. Tento divák se nedá zařadit do žádné z těch čtyř skupin, jak jsem tady říkal. Tento divák se vůbec nedá nikam. Nedá se nikam, jak si. Nikam se nedá to. No dal by se, on by tam nešel.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava. Rádio.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: No ale Kovanda nebyl samozřejmě jediný zdroj obveselení, když vydatného na tom filmu Balada pro banditu. Franta Kocourek, který byl iniciátorem všeho tohoto, co se kolem něj dělo, vymyslel jednoho dne něco neskutečného. My jsme přišli do maskérny pod Andělskou horou, kde se ten film točil, a maskér v té maskérně našel klíče a ptal se, prosím vás, či jsou ty klíče? A my jsme všichni tak jako šáhli ledabyle do kapes a zjistili jsme, že naše to nejsou, tak nás to přestalo zajímat. A Franta okamžitě reagoval a řekl, to jsou chroustalový klíče. Prosím? Že to jsou chroustalový klíče. Aha. No, podívejte se, tak já mu to tady zavěsím na řebiček. A on si se může normálně zastavit, že jo? On se tady vyzvedne, vezme si to, já mu to normálně předám a je, že jo?
2: A my jsme vyšli ven a ty jsme si říkali, co z toho asi vznikne.
1: A Franta zastavoval každýho komparzistu, který tam byl, a bylo jich tam 300, a každýho oslovil a říkal, ty prosím tě, hopni tam do té maskérny a řekni tému maskérovi, že chroustal už jde pro ty klíče. Teď tam přišel první člověk, nic zlého netuše, říká, dobrý den, já o tom nic moc nevím, ale nějaký chroustal prej si jde pro klíče.
3: No jasně, teď on to tady má zavěšený na tom, na řebičku. Teď si to může kdykoliv vyzvednout, že jo, já mu to dám, ať sem přijde a má to tady, to se mi nestratí, nebojte se.
1: No a tak odešel první, ale přišel druhý, čtvrtý, šestý, sedmý.
3: Dobrý den, nějaký chroustal jde pro klíče. Samozřejmě má to tady zavěšený na tom řebičku, tak ať se proto zastaví, jak vypadá.
1: Prej černovlasej nebo co?
3: Černovlasej! Já ho poznám, už je ve dveřích, ať přijde.
1: No a takhle chodil další a další, 20., 30., už přišel asi 40. člověk, říkal, dobrý den, nějaký chroustal jde pro klíče, řekl, a už mě neserte teda. Protože já už nemůžu ani líčit, já už nemůžu vykonávat svou práci, když tady mu to vysí na tom řebičku, tak ať se pro to problém zastaví. Co já už mám dělat? Když já tady jsem úplně namidlený, prosím vás, sem furt chodí, někdo luftuje, když mu to tady vysel, si to vezme, ani s tím třeba doháje už. No, děsně byl naštvaný, jako jo. Takže když přišel asi 140. člověk a otevřel ty dveře, ten už nemusel vůbec nic říkat. Udělalo jenom ty dveře. A mu dostal klíče mezi oči a do dneška neví, proč tady má jamku. Stejně tak, jako nikdo neví, proč po Praze po Lígrových sadech chodí takovej starší masker, má na špagátku svazek klíčů a říká, klíče sem, klíče tam, co já s nimi udělám. Takhle někdy končili oběti Frantova humoru, ale já jsem, říkám, za tohle to jsem ho měl rád, protože on dokázal vtáhnout, on v podstatě vstoupil tomu člověkovi do života, ten život mu totálně přetočil a zase odešel, jo? To jsem vždycky dokázal oceňovat, i když se to v mnoha případech týkalo samozřejmě mě, protože jsme spolu trávili hodně času, ale ten chroustal, ten už nás nikdy neopustil. Ten s náma cestoval všude, takže my, když jsme třeba z Prahy z Ruzině někam odlítali, tak Franta přišel za těma holkama, co tam vyhlašovali ty ztráty a nálezy, a říkal, holky, prosím vás, my jsme družstevníci ze Slušovic. My letíme do Ameriky oplemenit béky. Má to teda jeden háček, nám se ztratil inženýr chroustal. To je hlavní inseminátor. On má u sebe to nádobíčko. Holky, jestli ho nenajdete, tak to bude hrozné průser. Holky, samozřejmě to vyhlásíme, že jo. Inženýr Kroustál, ať se okamžitě dostaví k stojánce 49, tohle Praha, New York. Opakuji, inženýr Kroustál, ať se okamžitě dostaví k stojánce 49, tohle Praha, New York. A my jsme už dávno byli v Bratislavě a Franta jim řekl, pořád to hlašte. A to tam furt znělo, celý den. Celý den na Ruzině hledali chroustala a nemohli ho najít. Bodejť, my už byli v Bratislavě, že?
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

Rádio Jihlava 101.1 FM. Rádio Jihlava. Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: 6th Street, hearing you whisper through the phone.
1: You're at the top of the mountain.
0: Wait for me to come home.
2: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
3: Dobrý den, pane Lajbo, já už Dobrý vás den. Neviděl.
1: Teď já vás taky ne.
3: No jo, to už je doba, že jo? To už je takových... No co říkám, to je díl už, to je, že jo, to?
1: To já nevím, od kdy vy myslíte?
3: No od té doby tenkrát nějak, jestli pamatujete.
1: Od tenkrát?
3: No od tenkrát nějak, jak jsme se naposled viděli.
1: No to je samozřejmě, já myslím, že to bylo tenkrát stej tam spolu, jak jsme to...
3: Debok, to je díl už.
1: Jo.
3: Jo, to už je díl.
1: No,
3: to
1: už... Já už vím, kdy to bylo.
3: No.
1: Já vám to připomenu.
3: No.
1: Karty.
3: Karty? V Monte Carlu, nebo...
1: Sobak, já jsem byl někdy v Monte Carlu.
3: Nevěl jste, ne?
1: A vy jste tam byl někdy?
3: No já taky ne,
1: Tak jak jsme se tam mohli vidět?
3: No jo, to je pravda, no. To se tam asi viděli nějaký dva úplně jiný, že jo? No.
1: Já jsem myslel právě u té kartářky, jestli si pamatujete.
3: Je u kartářky? Nebyla to ta, jak nám tenkrát vykládala ty karty?
1: No právě, ta tu myslím, kartářka.
3: Jo, já už vím, no jo, ano, ano. Jak tenkrát říkal, že dcera se dobře vdá, bude mít dvojčata.
1: No, no.
3: Jo, jo, já už právě. Vím, no jo, to je.
1: A splnilo se vám to?
3: No tak částečně, jo, jo.
1: Jak to částečně?
3: No tak dvojčata ona už má, jenom vdaná ještě není. No jo.
1: Mě ona tenkrát taky přece předvídala.
3: Jo, taky dvojčata?
1: Ano,
3: to vlastně víno, co to je.
1: Mě předvídala nějaký neštěstí, no.
3: Prosím vás. A trefilo vás něco?
1: Oženil jsem se.
3: Jo, jo. Tak to jste teď už ženatej, ne? No.
1: Když jsem se oženil...
3: No jo, to je pravda, no.
1: Ale manželka čeká dítě.
3: Jo. A máte na někoho podezření?
1: To ani ne, manželka nepřijde moc mezi lidi.
3: Ne, ne. A jak se jí to mohlo stát?
1: Já, abych pravdu řekl, já spíš podezřívám sám sebe, víte?
3: Je, to je rána, no jo. A máte hezkou manželku?
1: No, tak mám tady... Fotku svatební, podívejte se.
3: A jo, hezká, ano, ano. Ty je tady dost tím závojem, ne?
1: Samozřejmě, co? Já jsem přece to vedle tady.
3: Jo, ano, ano, vy jste tady bez závoje, že jo, ano, jo.
1: Taky jak já bych v závoji vypadal.
3: No jo, ano, to je lepší takhle, ano, samozřejmě, ano. Hezká, víte, že je úžasně podobná jedný můj známý?
1: Neříkejte.
3: Jo, nějaký Anče Julčový.
1: Anče, ale to je ona.
3: Jo.
1: Za svobodná Anča Julčová.
3: Jo, proto no. Ta podoba, no jo. Mně to bylo hned nějak divný.
1: Ale jaká podoba, já vám přece říkám, že je to ona.
3: Ano, já jsem si to myslel, no. To je jak když jí z oka vypadne.
1: A komu zase, komu?
3: No, Anče Julčový.
1: Ale já vám přece říkám, že je to ona, bejvalá Anča Julčová.
3: Že jo, no jo, to se hned pozná. Pak nějaká cizí by tuhle podobu už nikdy neměla.
1: Podívejte, vy pořád mluvíte o nějaký podobě.
3: Ano.
1: Přece se nedá říct, že by si byla sama sobě podobná.
3: Jak papi, ne? Znal jste jí za svobodná? No,
1: teď jsem si ji vzal.
3: No, tak byste měl vědět, že je to jeden obličej Anči Julčový.
1: Ale co to je za nesmysl? Já vám přece říkám, že je to ona za svobodná Anča Julčová.
3: No jo, ale teď, když jste si ji vzal, tak už se jmenuje Lajblová, že jo?
1: No, ovšem, ovšem. No. To si ovšem změnila jen své jméno.
3: No, no, ale podoba jí zůstala. Co?
1: Proč by jí neměla zůstat? No. Podívejte se, takhle se to nedá vyjádřit. Přece nemůžete říct, že byste sám sobě si nebyl podobný.
3: No já jsem, myslíte z dřívějška nebo co?
1: To je snad jedno od kdy, ne?
3: No z dřívějška jsem si úžasně podobný, například.
1: Tak jinak, pane Essence, podívejte se. Poznal jste nebo zažil jste v životě, že by si sám sobě někdo nebyl podobný?
3: No já pobine už několikrát. Jo. Samozřejmě. Můj strejda například, ten spadl jednou do mlátičky, ten tak ztratil podobu, že jsme ho vůbec nepoznali.
1: No dobře, no ale přece o nějaký podobě se dá mluvit, když jde o dva jedince, že? Jako jsou například dvojčata, nebo...
3: No jo, tak to taky, jo.
1: No, já tady mám fotku náhodou dvojčat, že?
3: Jo.
1: Docela malej. Vidíte, o podobě se dá mluvit jedině, protože to jedno je si podobný tomu.
3: No jo, jsou si podobný, ano. Obě jsou plešatý.
1: Plešatý,
3: no?
1: Ale ne tak, takhle.
3: Jo, takhle, aha.
4: No jo, to je zajímavý, takhle si jsou zase podobný v obličeji.
1: A kde jinde?
4: No jo, pravda, oni ty prdelky a tak to se nedá, no, že jo, samozřejmě.
1: Ale chápete už, kdy se dá mluvit o podobě? Vidíte, jak ty dvě jedno druhýmu jsou podobný?
3: No jsou si podobný úžasně, no, to vidím, ano.
1: Takže to konečně chápete.
3: Ano, ano, obzvlášť to jedno tady.
1: Pro pána krále, jaký jedno zás?
4: Tady to leví, vířej.
1: Ale co? Přece v obě jsou si podobní, co je to za nesmysl?
3: No ne, v obě, já neříkám, že ne, ano. Ono to praví taky dost, ano.
1: To jsou úplný nesmysly, pane Essens.
4: No a který myslíte teda, že si je podobnější?
1: No podobnější si není právě žádný.
4: Jste zrovna říkal, že jsou podobní v obě?
1: Ale samozřejmě, jenže to je jen proto, že jsou to dvě. Dvě děti,
3: jo,
1: že?
3: Takhle, jako já rozumím už, co
1: je
3: myslíte.
1: To jasný,
3: no já už myslím.
1: No, já jsem se lehl, že jak si...
3: Ne, já rozumím, jako že v obě dvě, že si jsou podobní,
1: no,
3: jedno, já rozumím.
1: Tak,
3: no, to, no, já jsem si...
1: Je, to je hodina, já už budu muset jít, nezlobte se.
4: Ne.
1: Trochu spěchám.
4: No jo, to nevadí, no. Tak tady máte tohle, ty dvojčátka.
1: No, ty jsou si ale podobný, víte?
4: No jo, jsou úžasní. Tak dneska, no, teda... Ale víte, že bych řekl, že Anča Julčová si je ještě mnohem podobnější. No. Mnohem. To teda jo, naschránou, pane.
2: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava. Rádio.

Po dokončení stavby zůstal ve stanici Maramba jako její přednosta. V této stanici nebyl provoz příliš hustý. Jen dvakrát v týdnu přijal a vypravil vlak a přehodil výhybku. Poněkud nudnou službu si Cimrman krátil pozorováním a výcvikem africké zvířeny. Na dvorku za bambusovým nádražíčkem choval papouška, paviána, žirafu, afrického boxera a pštrosa. Naučil zvířata kouskům, které mu ulehčovaly již tak dost lehkou práci. Tak v ohlušujícím dunění viktoriiných vodopádů nebyl například slyšet blížící se vlak. První, kdo ho za kopcem spatřil, byla žirafa. Uchopila do svých jemných pisků klec s papouškem a přenesla ji přes střechu nad peron. Odtud pak papoušek hlásil, na první kolej přijíždí vlak z Lusaky. To bylo signálem pro paviána, aby skočil do kolejiště a sklonil se k výhybce. Strojvůdci tak dal svým červeným zadkem znamení stůj. Poté přehodil výhybku. Zároveň s tím vběhl africký boxer do domku a olízl spícímu Cimrmanovi tvář. Ten si nasadil čepici a vlak ze stanice vypravil. Jediný, koho se nepodařilo zapojit do práce, byl pštros. Ten jenom strčil hlavu do písku a nechal ji tam tak dlouho, dokud vlak neodjel. Nad tím se Cimrman často zamýšlel. Pštrosí chování mu nešlo dohromady s Darwinovou teorií o přirozeném výběru. Chápal, že například dikobraz přežil díky svým bodlinám a antilopa díky své rychlosti. Ale tvor, který tváří v tvář nebezpečí schová hlavu do písku v bláhové iluzi, že není vidět, a přesto ještě nevyhynul, je podle Cimrmana důkazem, že Darwinova teorie má vážné trhliny. Ani Pavlovovo učení o podmíněných reflexech neodpovídalo jeho zkušenostem. Cimrman dělal například pokusy na svém boxerovi. Před každým krmením mu zazvonil na zvonec, ale ani po roce výcviku nespozoroval, že by slinné žlázy zvířete na signál nějak reagovali. Jeho boxer prostě slintal pořád. Děkuji za pozornost.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Víte to, proč český železničáři musí stávkovat nejméně 12 hodin? Aby se jasně poznalo, že to není zpoždění. Znáte tu anekdotu, jak ta manželka byla nešťastná, že si manžel vůbec nevšímá, že se k ní chová, jako kdyby byla kus nábytku, že už byla na ně naštvaná, tak se rozhodla, že ho nějak překvapí, že ho vyleká, že aspoň upoutá pozornost a rozhodla se, že si oblékne plynovou masku na obličeji a že ho konečně snad vyvede z rovnováhy. A on přišel a vůbec ničeho nevšiml, říká ahoj a co je k obědu a to volal někdo a furt nic a ona se naštvala a říká, prosím tě, je ti vůbec na mě něco divného? On se tak na něj podíval, ty jsi vytrhla v obočí. Šmíráctví je hrozná úchylka, já si myslím, že ta úchylka začíná už v dětství, já nevím, znáte tu anekdotu, jak se ten malý chlapeček dívá takhle klíčovou dírkou do ložnice rodičů a pak se znechuceně odvrátí a říká sám pro sebe, tak ty mě mají tak co kecat, abych se nešťoural v nose, že? Vážím dátele americkému kamionákovi Vitek volej před Moskvou, znáte to, a poslal závozníka s kanistrem, aby sehnal někde volej, on došel až do Moskvy, ale vrátil se bez voleje, on na něj řval ten řidič, proč ho nemá, říkal, no prosím tě, já jsem došel až do centra a někde jsem, pak jsem tam viděl barák a tam bylo napsáno mausoleum, že jo, tak jsem vystál frontu a než na mě přišla řada, tak ten pumpař umřel, že jo. Víte, co se stane, když šlápnete pohorku do lejna, že jo? Je celé vaše. Takový chalupník vyšel v noci z chalupy, že se nadejchá čerstvého vzduchu a najednou kouká na zahradě, před chalupou přistává letající talíř a vyběhnou takový tři malinký marťani, že? A on se strašně lekne a utíká a oni česky na ně křiče, nikam neutíkejte, nic se vám nestane, tak on se zastaví a když vidí, že mu opravdu nic nechtějí udělat, že ho nechtějí zabít, tak se s ním dá do řeči, říká, vy tam na Marsu jste všichni takový malinký, půl metru velký. Ano, my tam na Marsu jsme všichni půl metru veliký. A vy tam na Marsu jste všichni takový brčálově zelený. Ano, my Marťani tam na Marsu jsme všichni takový brčálově zelený. A vy všichni tam na Marsu máte takový ty tykadýlka, tady s těma čili. Ano, my na Marsu, Marťani všichni máme takový tykadýlka. A vy tam na Marsu všichni máte takový zlatý řetězy a takový zlatý náramky a prsteny zlatý, ne, a to jenom my Židi. Jeden mužský navštívil druhýho a nějak spolu mluví a ten druhý se ptá, kde byl tak dlouho, že ho dlouho neviděl a on říkal, no víš, byl jsem tam v tom, v těch, no jak se tomu říká, Hergo, doktor to předepisuje po nemocnicky, v tom, on říkal, v lázních, jo, v lázních. A v jakých lázních? No v těch, tam, víš, jak se to jmenuje, je to zatím u toho, no, Hergo, takhle bychom se daleko nedostali. Prosím tě, jak se jmenuje taková ta červená kytka, má to trny, růže. Růžo, prosím tě, jak se jmenovaly ty lázně?
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Jak blbě uculujete. Přijde smích za chvíli. Váš třídní původ.
2: Co to je? Já bych viděl, co to je třídní průvod, ale třídní původ, to slyším poprvé v životě.
1: Řekněte nám, co dělal váš tatínek.
2: Můj tatínek celý život dělal horníka.
3: No tak vidíte, máte třídní původ.
2: No, vážně.
3: No třídní původ dělnický máte, buďte rád.
2: Jo.
3: No.
2: Dobře.
1: Jaká je vaše rasa? Jste Ariec, Žid, Aziat nebo Černoch?
2: Asi to první, a jak se pozná, že jsem Ariec?
3: No to se pozná tak, že máte modré oči, blond vlasy, plochou lebku, no.
2: Já mám akorát plochou manželku. No.
1: Tak s tatarama dneska. Řekněte tam aspoň, jestli jste věřící.
2: Já ničemu nevěřím.
3: Vy ničemu nevěříte? A kdo si myslíte, že stvořil člověka?
2: Člověk, Bůh. Stvořil Adama, potom mu vytrh slepý střeva a udělal z něj paplačkovou.
1: Hlejte. Nechte si ty vtípky laskavě, jo? Teďka si posvítíme na váš kulturně politický rozhled. Jistě znáte známé socialistické satiriky Voskovce a Wericha. Řekněte nám aspoň jeden jejich film.
2: Jeden bych viděl. Benzín a... Benzín a...
3: Ještě něco, no, tam. Ještě jedno slůvko tam patří. Před tím benzínem.
2: Nafta.
1: Něco jiného. Něco a benzín je v tom názvu. Něco a benzín.
2: Nevím. Co.
3: No já vám pomůžu. Ženy si to dávají na obličej, aby jim nebyly vidět pupínky.
2: Plynová maska.
1: Já už na to opravdu nemám nervy. Poslední otázka, už to mám brozinská. Hlejte, poslední otázka. Jak se jmenoval film Zdeňka Svěráka a Ladislava Smojaka, ve kterém Iva Janžurová svádí Jiřího Sováka?
2: Marečku, ukažte mi pero.
1: Podejte mi pero.
4: Mladý muži, vyprávějte nám také nějakou příhodu ze života.
2: A co?
1: Cokoliv, řekněte nám třeba, jak se vám žije v dnešní společnosti, co se vám líbí, co se vám nelíbí. No, něco takové nám řekněte.
2: Mně se v dnešní společnosti všechno líbí. Já mám život rád. Nesnáším akorát zvířata, rostliny, malí děti a starý lidi.
1: Co vám udělali zvířata, rostliny, děti a starý lidi, že nenávidíte?
2: No, zvířata, to je pěkná hávě. Je jenom to bubučí, čeká, mňouká a překáží. Hlavně ty mláďata, každou chvilku na dvoře uklouznu po nějakém kotěti nebo houseti a rozbiju si hubu. Je jediný zvířata, který jsou mi sympatický, jsou pavouci. Ale ty zase, když v noci běhají po skříních, tak strašně prášej. Moje teta zase zvířata úplně mi miluje. A ona si teď, představte si, pořídila mi místo pejska choře a spí s ním po posteli. Já jsem mi říkal, a co ten smrad? A ona, že prej už si zvyknu. No. Rostliny to taky nesnáším. Hlavně ty masažraví, to je pěkný ksindl. žere si to jenom masičko, poprosím. A když to budáte knedlík, tak to hned vybleje. Potvora jedna... To je pěkná potvora mlsná. A dokonce si troufne na člověka. No, stal se případ, že nějaký houbař je do masožravýho lesa na houby. Je to je pravda, že přines plný košík hůb, ale přišel s úplně užranýma nohama a je jednou rukou. No a ještě, že mu zbyla ta druhá ruka, že mohl přinést ty houby. Nebo nějaká ženská zase čuchá k masožravýmu tulipánu a on jí ukosnul nos. No a mně se jednou stalo, že jsem si odskočil na malou. Do masožravýho popole a od té doby koktám. No a děti, to je úplný vrchol. Je to furt hladový, dělá to rambajs a smrdí to jako ten koš. No, byli jste někdy na dětským představení v Lodkom divadilku? To je jako v plynový komoře. A ty učitele si v tom klidně se sedějí a usmívají se, jako by seděli na nějakým kokopci ve vysokých tatra. No a starý lidi toto ani nemluví. Já jsem teda vždycky starý lidi měl rád. Jo. Já bych kupříkladu nezabil ani 70-letou babu. Ale oni jen vlezou do tramvaje, už koukají, kdo by je popustil se sednou. Pořád jenom kňouraj a nechodí do práce a pumpují stát o důchod. No já vám řeknu případ, co se mě jednou stalo se starýma lidma. Jel jsem v nabitý tramvaj, krásně jsem si seděl a nade mnou se stala taková stará, no docela sympatická papani s dvěma velkýma taškama. Koukal jsem jí do obličeje. Měla na čele na bělou žílu. No a asi ty tašky byly těžký. A když jsem vystupoval, no, tak jsem jí velice ochotně uvolnil místo a velice zdvořile jsem jí řekl, no tak si sedni, babo. A vy víte, jak jsem jí odvděčila? Zašla na mě zvát, že jsem hovado a dobitej. No co tomu říkáte? Já po ní kamenem a ona po mě chlebem. Byl vlastně v obráceně, no ale o tom to je.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

Der ven, dej si říct. Z paravanu dál stavíš svoje skrýše, plánuješ a buduješ a stejně víš, že dál jen zkoušíš hrát.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Steluška Zázvorková dokonce říká, že herec by měl být lustý. Že u těch hubených herců vzniká taková jakási dezorientace. Jak k tomu přijou ty diváci v Národním divadle, když až po třetině hry najednou někdo řekne, vidíš, že to není strom, že to je pan Kemr. Třetina divadla je v čudu. No, a protože já se osobně domnívám, že člověk, když má mít forte v práci, tak ho musí mít i k jídlu. A my jsme, já jsem z chudobnej poměru, ne z tatínkovy strany, to bych hlal. Tady jsem od Řicmanic a tatínek měl tatínka, mýho dědečka, který měl majetek. To byl sedlák, čtvrtláník. Takže já svým dětem jsem říkal, kdyby dědeček býval nebyl tak sexuálně prostě čiperný, tak jste mohli mít fotra kulaka. Ale... Jenomže... Dědeček nadělal mimo tatínkovi ještě 14 sourozenců. Ale zase nesmíme to tak brát, abyste si mysleli, že my jsme nějací prostě třeba z prdelkovi. Tenkrát nepráškovali, tak ty chlapi byli úplně stavěný, že jo. No ale po mamince to jsem tam, to byla taková chučí rodina, dědeček byl přespolní listonoš. Kolikrát s něčím odešel a už se nevrátil domů. No měnili adresy tenkrát lidi, tak to měl těžký. A místo tuzeru se dávali štamprdličky a tohle. No a podívejte se, z té chudobné rodiny a lidi si myslí, že jsem si pomohl jako herec, takže vypadám tak prostě, že mám, no tenkrát my taky nebudem tomu říkat pupek, oni říkají pupek, no prostě jsem usedlejší. Ale to není pravda, já jsem takový byl už jako dítě a všichni jsme takový byli. Protože když jsem na křesle pro hosta tvrdil, že naše maminky byly takový hospodinky a speciálně na Moravě, že cokoliv rostlo v okruhu 18 až 20 kilometrů, dovedli naložit, nasolit, zavařit, když nám to všechno pochopitelně nepatřilo, tak ty to nevěří. Dokonce některé věci nám rodiče doporučili zbaštit rovnou na místě, aby nás cestou zpátky s tím nechytli. Takový to bývalo. Ale jinak se žilo. Já nechci srovnávat třeba dneska a tenkrát, protože ty manželství dneska jsou narušovány ze všech stran, ne že by byly vztahy těch mladých povrchnější. Ale tenkrát prostě, kdo měl to manželství mých rodičů narušit, když nám chodil akorát zase jiný listonoš a to byl válečný invalida a ještě navíc to dostal rovnou tam. To nebylo možný přece. To, co tady říkám, že diváci, to si obrací zase k vám, že byste měli nejen na Silvestra, ale vůbec si zaspět, a pak, že to strašně zdraví. Smích a zpěv jsou strašně, ještě jedna věc, o ty nebudu mluvit tady, jsou strašně zdraví, protože člověk všecko v sobě uvolní. Hezky si prostě dostane takový nálady, na co by jinak potřeboval nějaký prášky syntetické. A my jsme takhle žili, my jsme celý týden zasvětili tomu, že v sobotu my s tatínkem budeme dělat dvůr a kůlny. To bylo zbytečný, až tatínek pak řekl, tady je bordel, kde je zase ta pílka, zase ta bilbina. Za 2 minuty a děvčata uklízeli doma, protože buď my jsme šli na návštěvu k našim tetičkám, kde měli bratránky a sestřenice, tam přišli ale i k Mocháčkově, nebo oni zase k nám, takže děvčata taky uklidili. Sestřenky, co se dělalo tenkrát, my jsme Turka neznali, vařila se z cigorky káva, aby to bylo vylepšený, tak z peroli to jsme kupovali, protože tam se dal vyhrát hrníček, anebo aluminiová lžička v tom, tak každý to mačka, ale si tam má tu výhru v tom. Maminka upekla bábovku, buchty s povídlama a už se začaly trousit. Maminka vždycky s tatínkem se oblikli jak do truhly do černýho. Maminka takovou naškrobenou zástěru a už to chodilo. Tetička Žofínka, tetička Mařenka a bratranci, sestřenice, vlastnice. My na Moravě jsme trošku všichni příbuzní, až tady byla o něco později elektrifikace. A šetřilo se petrolejem, tak jsme kolikrát jako v dobrým úmyslu, ale skončili úplně u někoho jiného.

0: nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.
1: Už jako malá holka jsem vždycky velký oči měla.

Teď pozor! Extrémně výhodná nabídka. Nissan Qashqai se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Žebrák, prosím pěkně poníženě o malilinkatou almužničku. No tak a máte zpátky za tisícovku? Ale bože, třeba i na pětitisícovku.

0: Rusko stupňuje útoky na civilní cíle na Ukrajině. Ve válce, kterou rozpoutali Rusové v Evropě, už byly zabity 100 000 lidí, včetně dětí. Každý může přispět na pomoc. Přímo na účet ukrajinské ambasády UČSOB 304 452 700 304 452 700.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 8,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
2: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan X-Trail se zvýhodněním až 210 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
3: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
4: Jsou tu zprávy, vítejte. Pražský hrad od začátku letošního roku obdržel 447 žádostí o milost. Prezident Petr Pavel letos zatím udělil 4 milosti. Za loňský rok bylo do kanceláře prezidenta republiky doručeno 1196 žádostí. Pavel v roce 2025 udělil 15 milostí. Od března 2023, kdy nastoupil do funkcí, udělil celkem 23.
3: Co se děje v kraji?
4: Obec Kunčina chce kostelík svatého Rocha v místní části Nová Ves upravit ke kulturním společenským účelům. Objekt je desítky let v vlastnictví a je odsvěcený. Radnice si nechává zpracovat architektonickou studii dalšího využití a průzkum stavu kostelíka. Ve Francii dnes začne třídenní summit skupiny velkých světových ekonomik G7. Na němž by se i za účasti amerického prezidenta Donalda Trumpa mělo diskutovat mimo jiné o důsledcích dohody o ukončení války Spojených států s Íránem a o válce Ruska proti Ukrajině. Schůzka lídrů Spojených států, Německa, Británie, Francie, Itálie, Japonska a Kanady měla v lázeňském městě u hranice Švýcarskem původně začít v neděli, ale kvůli oslavám 80. narozenin Trumpa ve Washingtonu se o den posunula. Rychlostní kanuista Martin Fuchsa vyhrál na mistrovství Evropy i závod na 500 metrů a získal 15. kontinentální titul. V Portugalsku zopakoval individuální double z roku 2013, v sobotu byl nejrychlejší na kilometru. Double kajak Jakub Špicar Daniel Havel získal na 500 bronz.
3: Rádio Jihlava.

0: Cause I gotta have faith. I gotta have faith. Because I gotta have faith. I gotta have faith.
1: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
2: Tajemný hlas z Kadibudky. Nerušit. Právě zhazuje jedno kilo.

0: vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 8,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
0: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Coca-Cola Normal nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za novou běžnou cenu 34,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.

Dneska jsou nad Prahou vidět hvězdy, a to se tak často nestává. Počasí stvořený pro dlouhý cesty, zdravím terminál A. S úsměvem jsem dostal padáka v práci, upřímnou závistí praskala kancelář. Budu čas trávit jenom meditací někde v lese a hlavně sám.

0: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
1: Slyším, Datart nákupy?
0: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Už nemusíte čekat na lepší cenu. Velké spotřebiče AEG nyní pořídíte se slevou až 20%.
1: To je mazec.
0: Datart, opravdový elektrospecialista.
2: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
3: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
4: Přeji hezké ráno. U chorvatského Splitu včera po srážce katamaránu s plachetnicí zemřeli nejméně 3 lidé, šlo o Čechy. Další se pohřešuje. 4 čeští občané byli převezeni do nemocnice, jejich stav však není vážný.
3: Co se děje v kraji?
4: Řidič osobního vozu včera zemřel při nehodě mezi Třeští a Panenskou Rosíčkou na Jihlavsku. Z neznámých příčin sjel mimo silnici a narazil do stromu. Podle předběžných policejních statistik zemřelo letos na silnicích Vysočiny 10 lidí. Americký prezident Donald Trump řekl listu The New York Times, že dohoda, které dosáhl s Iránem, nakonec zajistí, že plavba Hormuzským průlivem bude trvale bezplatná. Uvedl také, že obnoví vojenské útoky na Irán, pokud Teherán nepřistoupí na konečnou dohodu o svém jaderném programu, anebo ze Spojených států učiní strážce Blízkého východu výměnou za pětinu příjmu regionu. Čeští fotbalisté se na mistrovství světa na základně u Dallasu vrátili k tréninku. V sobotu si mužstvo užilo volnější den, který hráči v Texasu vyplnili i návštěvou tamního Rodea. Od včerejška už se národní tým začal naplno chystat na čtvrteční druhý zápas na šampionátu proti Jihoafrické republice v Atlantě.
3: Rádio Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Když nemám chuť k jídlu, piju fernet. Když nemám náladu, dám si dvě decky vína. A kdy piješ vodu? Když nemám peníze.

0: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
1: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
2: Rusko stupňuje útoky na civilní cíle na Ukrajině. Ve válce, kterou rozpoutali Rusové v Evropě, už byly zabity 100 000 lidí, včetně dětí. Každý může přispět na pomoc. Přímo na účet ukrajinské ambasády UČSOB 304 452 700 304 452 700.
3: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Mám tip, úplnou tutovku, sešlápnu, vytřídím každičkou plechovku. Třídění kovů je opravdu moje. Šetřím tím energii i přírodní zdroje. Vytříděný kov se už nikdy nestratí a v mnoha podobách se k nám zpět navrátí. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Třiďte odpad.
1: Ekokom.
4: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
5: Slyším, Datart nákupy?
4: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Využijte je k pořízení superodolných chytrých hodinek Garmin Fenix 8 s výdrží až 29 dní.
5: To je mazec.
4: Datart, opravdový elektrospecialista.

0: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
1: Jsou tu zprávy, vítejte. Pražský hrad od začátku letošního roku obdržel 447 žádostí o milost. Prezident Petr Pavel letos zatím udělil 4 milosti. Za loňský rok bylo do kanceláře prezidenta republiky doručeno 1196 žádostí. Pavel v roce 2025 udělil 15 milostí. Od března 2023, kdy nastoupil do funkcí, udělil celkem 23.
0: Co se děje v kraji?
1: Obec Kunčina chce kostelík svatého Rocha v místní části Nová Ves upravit ke kulturním společenským účelům. Objekt je desítky let v vlastnictví a je odsvěcený. Radnice si nechává zpracovat architektonickou studii dalšího využití a průzkum stavu kostelíka. Ve Francii dnes začne třídenní summit skupiny velkých světových ekonomik G7. Na němž by se i za účasti amerického prezidenta Donalda Trumpa mělo diskutovat mimo jiné o důsledcích dohody o ukončení války Spojených států s Íránem a o válce Ruska proti Ukrajině. Schůzka lídrů Spojených států, Německa, Británie, Francie, Itálie, Japonska a Kanady měla v lázeňském městě u hranice Švýcarskem původně začít v neděli, ale kvůli oslavám 80. narozenin Trumpa ve Washingtonu se o den posunula. Rychlostní kanuista Martin Fuchsa vyhrál na mistrovství Evropy i závod na 500 metrů a získal 15. kontinentální titul. V Portugalsku zopakoval individuální double z roku 2013, v sobotu byl nejrychlejší na kilometru. Double kajak Jakub Špicar Daniel Havel získal na 500 bronz.
0: Rádio Jihlava 101.1 FM. Rádio Jihlava.
2: Krásné dopoledne z Rádia Jihlava vám přeje Peťa Hlávková. Muzeum Vysočiny Třebíč otevřelo opravenou pobočku v Jemnici. Tak víc se na to podíváme za chvíli, teď další hity. Yeah!

0: kdy hledáme signál.
1: Díky, že ladíte Rádio Jihlava, Muzeum Vysočiny Třebíč otevřelo opravenou pobočku v Jemnici. Kvůli rekonstrukci a změně expozic za téměř 19 milionů korun byla zavřená od roku 2024. V muzeu vznikl nový výstavní prostor a přístupné je i hospodářské zázemí historického domu, kterým mohou návštěvníci projít na parkán. Hlavní myšlenkou nových expozic bylo zohlednit blízkost Jemnice od státních hranic s Rakouskem. Teď už další muzika.

Nahrazování masa rostlinnými alternativy sice působí jako moderní trend, ale opak je pravdou. Během první světové války maso na trzích chybělo a náhražky tak začal vymýšlet dokonce sám Konrad Adenauer. Tehdejší starosta Kolína nad Rýnem a později první poválečný kancléř si totiž uvědomil, že má soja podobnou texturu jako klobásové maso. Stačilo ji tedy smíchat s kořením a dalšími surovinami, vtlačit do střívka a vegetariánské alias mírové klobásy byly na světě, tak odteď jste opět chytřejší než rádio.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Říká paní Novotná manželovi, včera si zase přišel domů ožralý. Kdo ti to řekl? No ty sám. A víš vůbec, kolik toho ožralý nakecají?

0: co se tady děje?
1: Co se chystá?
2: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
0: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
2: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
3: CCC začal výprodej. Stovky modelů až o 50% levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 8,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 korun měsíčně na první rok, ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na vodafon.cz. Vodafone.

0: Ladíte vlnu 101.1 FM mezi zbraněmi odevzdanými při zbraňové amnestii na Vysočně je i vodou chlazený kulomet, vyrobený v roce 1942 v Austrálii. Majitel věnující se vojenské historie ho bude chtít řádně zaregistrovat. Zbraňová amnestie vyhlášená od ledna do června letošního roku. Zbraňová amnestie vyhlášená od ledna tohoto roku představuje možnost, jak se vyhnout postihu za držení neevidovaných zbraní a munice. Za chvíli zprávy, teď další muzika.
1: 101.1 FM, Rádio Jihlava, vaše jednička s českými

0: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
1: Přeji hezký den. V Česku stále existují desítky kilometrů hlavních železničních tratí, kdy si lidé nezavolají. Takzvaná bílá místa ale mají definitivně zmizet. Vláda, mobilní operátoři a železničáři do roku 2029 slibují 100% pokrytí i v těch nejhlubších lesích a tunelech.
0: Jihlava aktuálně.
1: Centrum Jihlavy se po letech dočkalo nových veřejných záchodků. Moderní stavba na křižovatce ulic Palackého a Židovská v Jihlavě je lidem k dispozici ode dneška. Radnice za stavbu zaplatila 5,6 milionu korun. Lidem však vadí, že se záchodky zavírají už ve 20 hodin. Prezident Donald Trump slavil své 80. narozeniny dohodou o ukončení války s Íránem. Jejíž sjednání oznámil jen pár hodin před vlastními oslavami. Své 80. a také 250. výročí založení Spojených států totiž slavil 7 zápasy smíšených bojových umění v osmistěné kleci oktagonu na jižním trávníku Bílého domu. Klání předcházela hymna a přelet stíhaček nad Bílým domem.
0: Sport.
1: Švédští fotbalisté porazili na mistrovství světa ve skupině F v Mexiku Tunisko 5-1 a jsou v čele tabulky. 2 góly vítězů vstřelil Yasin Ayari, který si díky tuniské matce mohl vybírat, kterého ze soupeřů bude reprezentovat.
0: Rádio Jihlava 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
2: Máme po zprávách, ladíte Rádio Jihlava. Žďár nad Sázavou investuje do rekonstrukce kotelny Libušín 215 milionů. Na více informací se počkejte za okamžik, teď už další hity.
0: Rádio Jihlava

0: Petra Stále s vámi ve studiu Rádia Jihlava. Žďár nad Sázavou investuje do rekonstrukce kotelny Libušín 215 milionů korun. Nově vytvořená teplárna by měla zcela převzít zásobování teplem ve městě od topné sezóny na přelomu let 2027 a 2028. Teď už další muzika.
1: Tak to

co ti zbylo, pošli mi zpátky celé, míň než nic. Modré sklíčko

naše fontána tu bude na pořád, tak jako láska, tak jako štěstí, mít někoho rád.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Pane doktore, byl jsem na dovolené a tam jsem se nakazil pohlavní chorobou. Myslíte, že to přejde? No pochopitelně, ale na manželku.

0: Ladíte Rádio Jihlava, prezident Petr Pavel navštíví tento týden Vysočinu. Zaměří se hlavně na dostavbu Dukovan, my se víc o tom pobavíme za chvíli.
1: Hravé jaro na Rádio Jihlava.

vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 8,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Evou navštíví tento týden v úterý a ve středu Vysočinu. Program cesty se zaměří především na dostavbu jaderné elektrárny Dukovany. Tématem bude i obranný průmysl a životní prostředí. Prezidentský pár se na Vysočině setká se zástupci samospráv, ale i podnikateli, odborníky, zástupci neziskového sektoru a také s občany. Za chvíli zprávy, teď další hity a já se těším zase zítra v 9.
1: Rádio Jihlava 101.1 FM.

hvězdy ti na něj posvítí. Představ si, že mě máš vedle sebe, já to tu jistě

0: snad ti ho anděl doručí.
1: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
1: Přeji hezké pondělí. Do konce června má v Česku vzniknout přes 500 dětských skupin podpořených státem. Hotová je zatím podle dostupných údajů zhruba čtvrtina z nich. Obcím, které nestihnou splnit podmínky včas, hrozí pokuty a později i vrácení celé dotace. Problémy ale mohou mít i ty, které stavbu dokončí. Kvůli konkurenci v okolí totiž nemusí naplnit požadovanou obsazenost.
0: Jihlava aktuálně.
1: Jihlava pokračuje v přípravě revitalizace parku a celého prostoru Štefánikova náměstí. V pondělí 22. června architekti představí rozpracovaný návrh veřejnosti. Pokud se chcete setkání zúčastnit, přijďte za týden v 16.30 do tělocvičny základní školy Tomáše Garrigua Masaryka. České firmy a instituce se v květnu staly jedním z nejčastějších cílů kybernetických útoků v Evropě. Na jednu organizaci připadlo v průměru 2568 útoků týdně. Více jich zaznamenalo už jen Rusko. Za Českem následuje Portugalsko. Vyplývá to z dat bezpečnostní společnosti Checkpoint.
0: Sport.
1: Čeští fotbalisté se na mistrovství světa na základně u Dallasu vrátili k tréninku. V sobotu si užili volnější den, který v Texasu vyplnili i návštěvou tamního rodea. Od včerejška už se národní tým začal naplno chystat na čtvrteční druhý zápas na šampionátu proti Jihoafrické republice v Atlantě.
0: Rádio Jihlava, 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
2: Krásné pondělní dopoledne, milí posluchači Rádia Jihlava. Vám všem přeje Fugas. Je lehce po 11. hodině, taky máme dneska už 15. června a máme po víkendu. No a před námi je tak nový pracovní týden a také celá druhá polovina června. Ale zpět k dnešku. Co vás všechno čeká, co vás nemine, tak opět v první řadě to budou písničky, ale taky si třeba řekneme nejrůznější zajímavosti, informace a drby. Namátkou třeba, že tento týden oficiálně začíná jak astronomické, tak kalendářní jaro. Nebo si připomeneme, kdo dneska slaví svátek nebo narozeniny. Tak si na to všechno rozhodně počkejte. Já přeji hezké pondělní dopoledne, dobrý den, dobrou náladu a dobrý poslech. No a posílám hned za vámi první mix největších světových i domácích hitů. S přáním, ať se vám hezky poslouchá.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Posloucháte, dámy a pánové, Rádio Jihlava a my se společně teď můžeme podívat do světa hudby, páč jsou připraveny čerstvé hudební zprávy.
1: Zatrak, zatrak, zajímavosti, drby a aktuality ze světa hudby.

0: se na jeho farmě odehrálo další krvavé drama. Nezvaný noční návštěvník se vrátil na místní činu a tentokrát po sobě zanechal ještě větší spoušť. Obětí nočního řádění hladové lišky bylo 15 kuřat a jedna malá kachna.
1: Abych byl zase s tebou. Jenže to pro
2: tebe. Rádio Jihlava. Rádio Jihlava.
0: Německý trh začala dobývat o 9 let dřív než její otec Karel Gott, kterému se to podařilo až v 29 letech. Charlotte Gott se už teď dokonce objevila na titulní stránce německého Bildu, nejčtenějšího deníku v Evropě. Poskytla tam rozhovor, v němž mimo jiné vůbec poprvé hovoří o duetu Srdce nehasnou, který naspívala s tátou.
2: Rádio Jihlava. Rádio
3: Jihlava. A já bloudím ve světě, kde za pravdu se soudím.
0: Kvůli vzácnému onkologickému onemocnění se zpěvačka Markéta Konvičková začínala ztrácet doslova před očima. Nyní se však zdá, že i přes náročnou léčbu znovu nabírá ztracenou sílu. A zatímco se na sociálních sítích chlubila snímky malebných pláží i městských uliček, v níž sama zapózovala, fanoušci si nemohli nevšimnout, jak moc jí to sluší.
3: Láska v něm není.
4: Zadra, zajímavosti drby a aktuality ze světa hudby.
2: Rádio Jihlava 101.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Jede blondýnka na kole a zastaví policista. Promiňte, máte prázdné zadní kolo? Blondýnka se podívá a říká, no to je možné, ale jenom ve spodu.

0: Jste dobře naladěni a to na vlny 101.1 FM, posloucháte Rádio Jihlava a my se teď mrkneme na to, kdo 15. června slaví svátek. A jsou to Vít, Víta, Izolda, Lothar, Lothar, Jolanta, Senta, Modest a Crescenta. Tak, přejeme všem oslavenkyním a oslavencům všechno nejlepší a z vln 101.1 FM posíláme hudební dárek.
1: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: nákupy?
1: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev.
2: Už nemusíte čekat na lepší cenu. Velké spotřebiče AEG nyní pořídíte se slevou až 20%.
3: To je mazec.
2: Datart, opravdový elektrospecialista.
4: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Třídím v práci, třídím ve škole, třídím, když řídím, i když jedu na kole. Vytřídím krabici od pici, i když se zřídím a mám malou opici. Třídím, když je mi pídně, třídím, když je mi krásně, dobrý texty recykluju a třídím špatný básně. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Třiďte odpad.
5: Ekokom.
6: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Kofola 2 litry za novou běžnou cenu 29,90. Nebo čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za novou běžnou cenu 49,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
7: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dílerů Nissan. Více na nissan.cz.

Jste, dámy a pánové, dobře naladění na 101.1 FM. Máme dneska pondělí, je 15. června, vy posloucháte Rádio Jihlava. Můžeme se teď mrknout na pranostiky. Jedna říká, pohoda na svatého Víta, to dobrota na žita. Nebo svatý Vít, když deštěm kropí, na ječmeni škodu tropí. Tolik tedy pranostiky pro dnešní den.

0: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
1: Vítejte u zpráv. Několik metrů vysoké pískové sochy vznikají na pustevnách v Beskydech. Jde o 7. ročník výstavy Pískosvět. Letošní téma upozorní na ohrožený svět ptáků. Sochaři budou na svých dílech pracovat až do neděle 21. června.
0: Jihlava aktuálně.
1: Jihlava nabízí k pronájmu 3 garáže ve Staré plovárně a nebytové prostory v centru města. Žádosti přijímá do 13. července. Výběrové řízení pak proběhne o 2 dny později. Britská vláda zakáže dětem mladším 16 let přístup k sociálním sítím. Premiér Starmer také představil plány na omezení platform umožňujících přenášení živých videí. Vláda plánuje prosadit potřebnou legislativu do Vánoc a zákaz by měl stoupit v platnost na jaře příštího roku.
0: Sport.
1: Hokejisté Caroliny po 20 letech získali Stanley Cup. V 6. utkání porazili Vegas 3-0 a finálovou sérii ovládli 4-2 na zápasy. Carolina v průběhu vyřazovacích bojů prohrála pouhé 3 zápasy a došla si pro 2. Stanley Cup v klubové historii.
0: Rádio Jihlava. 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
2: Hezké pondělní poledne a také pohodový poslech vám z Vlna Rádia Jihlava přeje Fugas a samozřejmě také dobrou chuť, jestli právě obědváte. Já teď přicházím s dalším receptem. Dneska si řekneme, jak se dělá kuřecí maso se sušenými rajčaty. Tak si na to počkejte, čeká vás to už za chvíli.
0: Rádio Jihlava. Nejpohodovější hudba a za...

Posloucháte polední vysílání Rádia Jihlava s Fugasem a když máme to poledne, nemůže chybět recept. Dneska to bude kuřecí maso se sušenými rajčaty. Stehenní maso očistíme a nakrájíme jej na nudličky. Osolíme a opepříme. Sušená rajčata nakrájíme na menší kousky. Na pánvi rozehřejeme trochu oleje a maso na něm krátce orestujeme. Přidáme grilovací koření, sušená rajčata a protlak. No a celou tuto směs podlijeme trochu vody a dusíme zhruba tak 20 minut. Poté přidáme zelené fazolové lusky a směs dusíme ještě dalších 10 minut. No a pak už podáváme například s těstovinami, kuskusem nebo rýží.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Žebrák, prosím pěkně poníženě o malilinkatou almužničku. No tak a máte zpátky za tisícovku? Ale bože, třeba i na pětitisícovku.

0: na rádiu Jihlava.
1: Posloucháte, dámy a pánové, rádio Jihlava, jeho pondělní polední vysílání s Fugasem. No a ten vám právě teď nabízí novou pohádku.
2: Pohádky pro každého. Příjemný poslech, milovníci pohádek. Pohodlně se usaďte a poslechněte si společně s ostatními posluchači následující pohádku.
3: Miláčku?
1: Ano?
3: Až budeme mít po svatbě, tak spolu budeme mít 3 děti.
1: Počkej, jak to můžeš vědět?
3: No, oni jsou teď dočasně u babičky, víš?
2: Naslyšenou u další pohádky.

0: Posloucháte Rádio Jihlava, Fugas vám všem přeje pěkný den. Máme dneska pondělí 15. června. Po chladném období začne v Evropě postupně oteplování. Letní počasí se nejprve vrátí do jihozápadní části kontinentu, no a během příštího týdne vyšší teploty rozšíří se i do dalších oblastí. Modelové předpovědi navíc naznačují možnost vzniku velmi intenzivní vlny veder s teplotami až na 35 stupňů.
1: Rádio Jihlava 101.1 FM.
2: Co se tady děje?
3: Co se chystá?
4: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
2: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
4: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
5: CCC začal výprodej. Stovky modelů až o 50% levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu.

0: vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 8,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
1: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Qashqai se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
2: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
3: Hezké odpoledne. Základní zdravotní péči o pacienty přímo v jejich domovech by od příštího roku mohla posílit nová pozice terénní sestry praktického lékaře. Podle praktiků by pomohla dříve zachytit zhoršení zdravotního stavu pacientů a lépe je nasměrovat k další péči. Na dohodu o úpravách návrhu mají praktici a agentury domácí péče čas do čtvrtka.
2: Jihlava aktuálně.
3: Promenádní koncerty Bohemia Jiřího Cáby v Jihlavě na Masarykově náměstí do konce prázdnin představí 13 zvučných dechových orchestrů. Vše odstartovala 4. června Sklenařinka, kterou vystřídala malá kapela Pavla Havlíka. 18. června zahraje Bohemia Jiřího Cáby a na konci června Vysočanka. V Plachetnici, která se včera potopila s českou posádkou po srážce s katamaránem u Splitu, našli chorvačtí potapěči tělo dosud pohřešované osoby. Počet obětí lodního neštěstí tím vzrostl na 4. Na palubě Plachetnice bylo v době nehody 8 Čechů. 4 byli převezeni do nemocnice. Jejich stav není vážný.
2: Sport.
3: Fotbalová výprava Uruguaye dorazila se zpožděním několika hodin do dějiště svého úvodního zápasu mistrovství světa Miami. Tamní asociace vinila z problémů Mezinárodní federaci FIFA, která má cestování na starosti pro všech 48 účastníků. Ta zase odkázala na administrativní problémy letecké společnosti. Uruguay dnes o půlnoci zahájí turnaj proti Saudské Arábii.
2: Rádio Jihlava, 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
4: 13. hodina nám odbyla, dámy a pánové, a my samozřejmě pokračujeme dál v našem pondělním vysílání. Už za okamžik se mrkneme na někoho slavného v bulvárním okénku. Konkrétně dneska se podíváme na herečku Báru Munzarovou. Tak si na podrobnosti určitě počkejte, já vám všem přeji hezké odpoledne a posílám další hit za hitem.
2: Rádio Jihlava. Nejpohodovější hudba a

Trápení Báry Munzarové. Problémy s hlasem i vlasem. Ve většině představení hraju v paruce. Vítejte v bulvárním okénku. Herečka Barbora Munzarová na české premiéře přiznala, že při dabování animáku Toy Story 5 Příběh hraček dostala pořádně zabrat a problémy má i na divadle. Práce na animovaném hitu pro ní není nikdy jednoduchá. Když jsem dabovala přes americký casting první díl, bylo mi kolem 30 a už tehdy to bylo asi o tercí nebo kvartu výš, než je můj přirozený hlas. A dost jsem se škrtila, popsala herečka a daberka. Teď s pátým dílem, kde má Jessie jednu z hlavních rolí, jsem myslela, že tam snad ty hlasivky odevzdám. Přiznala krušné chvilky Munzarová.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Tajemný hlas z kadibudky. Nerušit. Právě zhazuje jedno kilo.

0: Posloucháte pondělní odpolední program Rádia Jihlava s Fugasem a ten vám všem přeje hezký den. Stačí pár deštivých dnů, trochu slunce a záhony se během chvíle promění v džungli. Plevel roste opravdu velmi rychle a téměř všude. A co je na tom nejhorší? No pokud ho necháte chvíli bez povšimnutí, převezme doslova vládu nad celou zahradou. Bere kulturním rostlinám vodu, živiny i světlo a některé druhy dokáží růst opravdu neuvěřitelnou rychlostí. Proto je potřeba plever odstraňovat pravidelně, nikoli jednou za čas.
1: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Posloucháte, dámy a pánové, Rádio Jihlava, jeho středeční vysílání s Fugasem, dneska s datem 15. června. No ale dostali jsme se do bodu, kdy se s vámi musíme pomalu rozloučit, protože už je připravená moje kolegyně Katka, která vám bude dělat společnost v následujících 2 hodinách. No a v 16 hodin to se sem zase vrátím a tímto vás také zvu. Do té doby, čau bas Fugas.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 8,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Chráním tvůj domov před letními vedry. A jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
3: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
4: Právě jste naladili Radio Fortuna. Tady servírujeme ty nejlepší fotbalové hity. Držte se, bude to jízda. Vsadím se, že vás tohle zvedne ze sedačky. A teď všichni, Mexická vlna. Tohle bude dlouhá noc. Fortuna. Dostane tě do hry.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osob mladších 18 let na hazardní hře.

0: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
1: Přeji hezký den. V Česku stále existují desítky kilometrů hlavních železničních tratí, kde si lidé nezavolají. Takzvaná bílá místa ale mají definitivně zmizet. Vláda, mobilní operátoři a železničáři do roku 2029 slibují 100% pokrytí i v těch nejhlubších lesích a tunelech.
0: Jihlava aktuálně.
1: Centrum Jihlavy se po letech dočkalo nových veřejných záchodků. Moderní stavba na křižovatce ulic Palackého a Židovská v Jihlavě je lidem k dispozici ode dneška. Radnice za stavbu zaplatila 5,6 milionu korun. Lidem však vadí, že se záchodky zavírají už ve 20 hodin. Prezident Donald Trump slavil své 80. narozeniny dohodou o ukončení války s Íránem. Jejíž sjednání oznámil jen pár hodin před vlastními oslavami. Své 80. a také 250. výročí založení Spojených států totiž slavil 7 zápasy smíšených bojových umění v 8stěnné kleci oktagonu na jižním trávníku Bílého domu. Klání předcházela hymna a přelet stíhaček nad Bílým domem.
0: Sport.
1: Švédští fotbalisté porazili na mistrovství světa ve skupině F v Mexiku Tunisko 5-1 a jsou v čele tabulky. 2 góly vítězů vstřelil Yasin Ayari, který si díky tuniské matce mohl vybírat, kterého ze soupeřů bude reprezentovat.
0: Rádio Jihlava 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
2: Ladíte Rádio Jihlava, tak i v pondělí, kad k vám přeje pohodové odpoledne. Víme, že desítky lidí si v sobotu připomněli šlechtičnu Františku Slavatovou při barokní pouti v Telči. Víc už za moment.
0: Rádio Jihlava 101.

Hezké odpoledne, díky, že ladíte rádio Jihlava. Desítky lidí se v sobotu připomněli šlechtičnou Františku Slavatovou při barokní pouti v Telči. Procesí k odkazu mecenášky, od jehož úmrtí letos uplyne 350 let, vedlo od kostela jména Ježíš a završila jejím šef kapli svatého Karla Boromejského. Mimořádná pout je součástí oslav výročí, které spojuje historiky, památkáře, pedagogy i kulturní instituce a po celý rok nabízí pestrý program. Teď už ale zpátky k hitům rádia Jihlava, přijme hezký den. Jepří.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Když nemám chuť k jídlu, piju fernet. Když nemám náladu, dám si 2 decky vína. A kdy piješ vodu? Když nemám peníze.

0: Přejeme hezké pondělí a víme, že řidič osobního vozu včera bohužel zemřel při nehodě mezi Třiští a Panenskou Rosíčkou na Jihlavsku. Další informace už za chvíli.
1: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Hezké odpoledne, těší nás, že ladíte rádio Jihlava taky v pondělí. Řidič osobního vozu včera zemřel při nehodě mezi Třiští a Panenskou Rosíčkou na Jihlavsku. Z neznámých příčin sjel mimo silnici a narazil do stromu. Podle předběžných policejních statistik zemřelo letos na silnicích Vysočiny 10 lidí. Tak buďte prosím za volantem velmi opatrně, mějte šťastnou cestu s rádiem Jihlava.
1: Využijte slev na Zalandu, ušetřete až 60% na stylových kouscích, které oživí váš šatník. Co si vezmu na sebe, když v létě jedeme na hory? Co si vezmu na sebe, když si chci užít festival naplno? Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 60% nyní na Zalando.cz. Co si vezmu na sebe? Zalando.
2: Rusko stupňuje útoky na civilní cíle na Ukrajině. Ve válce, kterou rozpoutali Rusové v Evropě, už byly zabity 100 000 lidí, včetně dětí. Každý může přispět na pomoc. Přímo na účet ukrajinské ambasády UČSOB 304 452 700 304 452 700.
3: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Mám tip, úplnou tutovku, sešlápnu, vytřídím každičkou plechovku. Třídění kovů je opravdu moje. Šetřím tím energii i přírodní zdroje. Vytříděný kov se už nikdy nestratí a v mnoha podobách se k nám zpět navrátí. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Třiďte odpad.
4: Ekokom.
5: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
6: Slyším, Datart nákupy?
5: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Využijte jak pořízení super odolných chytrých hodinek Garmin Fenix 8 s výdrží až 29 dní.
6: To je mazec.
5: Datart, opravdový elektrospecialista.

0: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
1: Přeji hezké pondělí. Vláda dnes schválila návrh zákona, který nahrazuje financování veřejnoprávních médií z poplatků příspěvkem ze státního rozpočtu. Česká televize má v příštím roce získat z rozpočtu 5,74 miliardy korun, což je o 1 miliardu méně, než letos plánuje vybrat z poplatků. Český rozhlas má mít z rozpočtu příjem 2,065 miliardy, tedy o 350 milionů méně.
0: Jihlava aktuálně.
1: Jihlava pokračuje v přípravě revitalizace parku a celého prostoru Štefánikova náměstí. V pondělí 22. června architekti představí rozpracovaný návrh veřejnosti. Pokud se chcete setkání zúčastnit, přijďte za týden v 16.30 do tělocvičny základní školy Tomáše Garrigua Masaryka. České firmy a instituce se v květnu staly jedním z nejčastějších cílů kybernetických útoků v Evropě. Na jednu organizaci připadlo v průměru 2568 útoků týdně. Více jich zaznamenalo už jen Rusko. Za Českem následuje Portugalsko. Vyplývá to z dat bezpečnostní společnosti Checkpoint.
0: Sport.
1: Čeští fotbalisté se na mistrovství světa na základně u Dallasu vrátili k tréninku. V sobotu si užili volnější den, který v Texasu vyplnili i návštěvou tamního rodea. Od včerejška už se národní tým začal naplno chystat na čtvrteční druhý zápas na šampionátu proti Jihoafrické republice v Atlantě.
0: Rádio Jihlava, 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
2: Hezké odpoledne z Rádia Jihlava, zdraví Katka. Čeští volejbalisté utrpěli v evropské lize v Jihlavě první porážku. Další informace za pár minutek.
0: Rádio Jihlava. Nejpohodovější hudba.

Pěkné odpoledne, díky, že ladíte Rádio Jihlava. Čeští volejbalisté utrpěli v evropské lize po třech výhrách první porážku. V duelu dosud 100% úspěšných celků podlehli v Jihlavě Dánsku 2-3. Po setech 25-15, 20-25, 23-25, 28-26 a 13-15. Zkomplikovali si tím boj o postup do semifinále. Ale my na Rádio Jihlava dál držíme pěsti.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Říká paní Novotná manželovi, včera jsi zase přišel domů ožralý.
2: Kdo ti to řekl?
1: No ty sám.
2: A víš vůbec, kolik toho ožralí nakecají?

0: Hezké odpoledne, díky, že posloucháte rádio Jihlava. Obec Kunčina chce kostelík svatého Rocha v místní části Nová Ves upravit ke kulturním a společenským účelům. Víc informací za moment.
1: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Hezké odpoledne, těší nás, že ladíte rádio Jihlava. Obec Kunčina chce kostelík svatého Rocha v místní části Nová Ves upravit ke kulturním a společenským účelům. Objekt je desítky let v jejím vlastnictví a je odsvěcený. Radnice si nechává zpracovat architektonickou studii dalšího využití a průzkum stavu kostelíka. Teď ale zpátky k hitům rádia Jihlava, mějte krásný den.
1: Co se tady děje?
2: Co se chystá?
3: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
1: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
3: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 8,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
1: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan X-Trail se zvýhodněním až 210 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
2: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
3: Vítejte u zpráv. Několik metrů vysoké pískové sochy vznikají na pustevnách v Beskydech, jde o sedmý ročník výstavy Pískosvět. Letošní téma upozorní na ohrožený svět ptáků. Sochaři budou na svých dílech pracovat až do neděle 21. června.
2: Jihlava aktuálně.
3: Jihlava nabízí k pronájmu tři garáže ve Staré Plovárně a nebytové prostory v centru města. Žádosti přijímá do 13. července. Výběrové řízení pak proběhne o dva dny později. Britská vláda zakáže dětem mladším 16 let přístup k sociálním sítím. Premiér Starmer také představil plány na omezení platform umožňujících přenášení živých videí. Vláda plánuje prosadit potřebnou legislativu do Vánoc a zákaz by měl stoupit v platnost na jaře příštího roku.
2: Sport.
3: Hokejisté Caroliny po 20 letech získali Stanley Cup. V šestém utkání porazili Vegas 3-0 a finálovou sérii ovládli 4-2 na zápasy. Carolina v průběhu vyřazovacích bojů prohrála pouhé 3 zápasy a došla si pro druhý Stanley Cup v klubové historii.
2: Rádio Jihlava 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
4: Krásné pondělní odpoledne vám z vlna rádia Jihlava přeje Fugás. Dneska máme 15. června a my stále prožíváme pohodové pondělní odpoledne a Fugás vám z vln 101.1 FM přeje pěkný den. No a já už jsem opět za mikrofonem připraven vás provázet tímto vysíláním. A společně se mnou jsou připraveny především písničky, ale také informace, zajímavosti a zábava. Třeba si řekneme, že u pobřeží Řecka zaznamenali výskyt jedovatého čtveřzubce stříbropasého. Taky se dozvíte, kdo se v tento den se slavných narodil. Počkejte si na podrobnosti. Jinak všem přejeme všem dobrý den, dobrou náladu a dobrý poslech a hned posílám první mix největších světových i domácích hitů s přáním, ať se vám hezky poslouchá.
2: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Zde dámy a pánové, dobře naladění na 101.1 FM, posloucháte Rádio Jihlava.
1: Letní servis Rádia Jihlava.
0: U Athén a pobřeží středního Řecka vědci ze Solunské univerzity našli jedovaté ryby zvané čtverzubec stříbropásí. Tato ryba se jinak vyskytuje v Tichém a Indickém oceánu a rozšiřuje se díky globálnímu oteplování. Když má tato ryba potravu vhodnou, také teplotu a málo nepřátel, pak je to docela očekávaný výsledek.
1: Letní servis Rádia Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Pane doktore, byl jsem na dovolené a tam jsem se nakazil pohlavní chorobou. Myslíte, že to přejde? No pochopitelně, ale na manželku.

0: Posloucháte pondělní odpolední vysílání Rádia Jihlava s Fugasem. Dneska máme datum 15. června.
1: Pozor! Zatáčka!
0: Pokračuje omezení na parkovišti Zabilou. Na třídě legionářů pokračuje podle plánu celková rekonstrukce ulice. Obnova vodovodu i kanalizace je v dolní části třídy už hotová. Práce postupují dál směrem k ulici Tolstého.

0: Hezké pondělní odpoledne vám od mikrofonu Rádia Jihlava přeje Fugás. Dneska je 15. června. A kdo pak ze známých se nám kdy v tento den narodil? Tak třeba hokejista Jakub Galvas, herec Radus Mácha, herec Michal Balcar, ale taky třeba americká herečka Helen Hunt. No a pokud i vy jste se někdo narodili v tento den, tak i vám přejeme všechno nejlepší a z vln 101.1 FM posíláme hudební dárek.
1: Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 korun měsíčně na první rok, ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
2: V CCC začal výprodej. Stovky modelů až o 50% levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu.
3: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Třídím v práci, třídím ve škole, třídím, když řídím, i když jedu na kole. Vytřídím krabici od pici, i když se zřídím a mám malou opici. Třídím, když je mi bídně, třídím, když je mi krásně, dobrý texty recykluju a třídím špatný básně. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Třiďte odpad.
4: Ekokom.

0: vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 8,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí. V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například čerstvá vejce velikosti M 30 kusů za novou běžnou cenu 144,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
1: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
2: Hezké odpoledne. Vláda dnes schválila návrh zákona, který nahrazuje financování veřejnoprávních médií z poplatků příspěvkem ze státního rozpočtu. Česká televize má v příštím roce získat z rozpočtu 5,74 miliardy korun, což je o 1 miliardu méně, než letos plánuje vybrat z poplatků. Český rozhlas má mít z rozpočtu příjem 2,065 miliardy, tedy o 350 milionů méně.
1: Jihlava aktuálně.
2: Promenádní koncerty Bohemia Jiřího Cáby v Jihlavě na Masarykově náměstí do konce prázdnin představí 13 zvučných dechových orchestrů. Vše odstartovala 4. června Sklenařinka, kterou vystřídala malá kapela Pavla Havlíka. 18. června zahraje Bohemia Jiřího Cáby a na konci června Vysočanka. V Plachetnici, která se včera potopila s českou posádkou po srážce s katamaránem u Splitu, našli chorvačtí potapěči tělo dosud pohřešované osoby. Počet obětí lodního neštěstí tím vzrostl na 4. Na palubě Plachetnice bylo v době nehody 8 Čechů. 4 byli převezeni do nemocnice. Jejich stav není vážný.
1: Sport.
2: Fotbalová výprava Uruguaye dorazila se zpožděním několika hodin do dějiště svého úvodního zápasu mistrovství světa Miami. Tamní asociace vinila z problémů Mezinárodní federaci FIFA, která má cestování na starosti pro všech 48 účastníků. Ta zase odkázala na administrativní problémy letecké společnosti. Uruguay dnes o půlnoci zahájí turnaj proti Saudské Arábii.
1: Rádio Jihlava, 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
3: I po 17. hodině je s vámi Rádio Jihlava a tím pádem také Fugas. Už za malý okamžik si řekneme, co musíte splnit, když si chcete něco postavit na zahradě. Podrobnosti vás čekají už za malý okamžik. Tak buďte s námi, buďte dobře naladění. Já vám všem přeji krásné pondělí a posílám další hit za hitem.
1: Rádio Jihlava. Nejpohodovější hudba.

0: Jste, dámy a pánové, dobře naladění na vlny rádia Jihlava.
1: Vaše starosti na naši hlavu.
0: Na zahradě si můžete postavit celou řadu věcí, a to i bez stavebního povolení. Musíte ovšem splnit několik podmínek. Plánujete si na zahradě postavit třeba skleník, pergolu nebo saunu? Většinou to bývá bez stavebního povolení, bývá stavba do 40 metrů čtverečních zastavěné plochy a do 5 metrů výšky. Na pozemku rodinného domu nebo stavby pro rodinnou rekreaci, pokud souvisí s bydlením či rekreací, nejde o podnikání, je umístěna alespoň 2 metry od hranice pozemku a po jejím umístění zůstane alespoň 50% pozemku schopného vsakovat dešťové vody.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Jede blondýnka na kole a zastaví policista. Promiňte, máte prázdné zadní kolo? Blondýnka se podívá a říká, no to je možné, ale jenom ve spodu.

jste, dámy a pánové, dobře naladěni na 101.1 FM a Fugaz vám všem přeje fajnové pondělní odpoledne. Důchodci už žádné další peníze z mimořádné valorizace v roce 2023 nedostanou. Tehdejší vláda Petra Fialy ji na poslední chvíli zákonem snížila, což hnutí ANO neúspěšně rozporovalo u ústavního soudu. Nyní ministryně financí z téhož hnutí Alena Schillerová oznámila, že už částku, o kterou penzisté tímto krokem přišli, možné vrátit není. A přitom hlásali, vrátíme vám to, co vám Fialová vláda vzala. Tedy hlavní volební heslo. Jenomže tohle heslo uplavalo jako veslo.

0: Posloucháte, dámy a pánové, Rádio Jihlava a já vám právě teď na něm nabízím hudební rubriku Zadrak, neboli čerstvé hudební zprávy.
1: Zadrak, Zadrak, zajímavosti drby a aktuality ze světa hudby.
2: Jsem s tebou míň, než bych chtěl, ale ty jsi se mnou stále.
0: Jen pár dnů poté, co Václav Neut Bárta oplakal dvě krůty, se na jeho farmě odehrálo další krvavé drama. Nezvaný noční návštěvník se vrátil na místní činu a tentokrát po sobě zanechal ještě větší spoušť. Oběti nočního řádění hladové lišky bylo 15 kuřat a jedna malá kachna.
2: Abych byl zase s tebou. Jenže to pro
3: Rádio Jihlava. Rádio Jihlava.
0: Německý trh začala dobývat o 9 let dřív než její otec Karel Gott, kterému se to podařilo až v 29 letech. Charlotte Gott se už teď dokonce objevila na titulní stránce německého Bildu, nejčtenějšího deníku v Evropě. Poskytla tam rozhovor, v němž mimo jiné vůbec poprvé hovoří o duetu Srdce nehasnou, který naspívala s tátou.
3: Rádio Jihlava.
4: A já bloudím ve světě, kde za pravdu se soudím.
0: Kvůli vzácnému onkologickému onemocnění se zpěvačka Markéta Konvičková začínala ztrácet doslova před očima. Nyní se však zdá, že i přes náročnou léčbu znovu nabírá ztracenou sílu. A zatímco se na sociálních sítích chlubila snímky malebných pláží i městských uliček, v níž sama zapózovala, fanoušci si nemohli nevšimnout, jak moc jí to sluší.
1: Zadrak, Zadrak, zajímavosti drby a aktuality ze světa hudby.
5: Teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.

0: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
1: Přeji hezký den. V Česku stále existují desítky kilometrů hlavních železničních tratí, kdy si lidé nezavolají. Takzvaná bílá místa ale mají definitivně zmizet. Vláda, mobilní operátoři a železničáři do roku 2029 slibují 100% pokrytí i v těch nejhlubších lesích a tunelech.
0: Jihlava aktuálně.
1: Centrum Jihlavy se po letech dočkalo nových veřejných záchodků. Moderní stavba na křižovatce ulic Palackého a Židovská v Jihlavě je lidem k dispozici ode dneška. Radnice za stavbu zaplatila 5,6 milionů korun. Lidem však vadí, že se záchodky zavírají už ve 20 hodin. Prezident Donald Trump slavil své 80. narozeniny dohodou o ukončení války s Íránem. Jejíž sjednání oznámil jen pár hodin před vlastními oslavami. Své 80. a také 250. výročí založení Spojených států totiž slavil 7 zápasy smíšených bojových umění v 8stěné kleci oktagonu na jižním trávníku Bílého domu. Klání předcházela hymna a přelet stíhaček nad Bílým domem.
0: Sport.
1: Švédští fotbalisté porazili na mistrovství světa ve skupině F v Mexiku Tunisko 5-1 a jsou v čele tabulky. 2 góly vítězů vstřelil Yassin Ayari, který si díky tuniské matce mohl vybírat, kterého ze soupeřů bude reprezentovat.
0: Rádio Jihlava 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
2: Posloucháte, dámy a pánové, pondělní podvečerní program Rádia Jihlava s Fugasem. Připomínám, že stále máme 15. června a taky máme lehce po 18. hodině a v této době vám samozřejmě nadále společnost na Rádiu Jihlava bude dělat Fugas. A mohu vám slíbit, že už za chvilku se dozvíte, kdy definitivně začne léto. No, tak vám všem přeji hezký podvečer, příjemný poslech a posílám další hit za hitem.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Hezký podvečer vám z Vlna Rádia Jihlava přeje Fugás.
1: Okénko. Okénko. Do světa zajímavostí.
0: Astronomické léto začíná letním slunovratem, kdy slunce dosahuje nejvyššího bodu na obloze a severní polokoule je maximálně nakloněna ke slunci. V roce 2026, tedy letos, připadá tento okamžik na 21. června 5 hodin ráno a 24 minut středoevropského času. Tento den je zároveň nejdelším dnem v roce. V Praze trvá přibližně 16 hodin a 15 minut denního světla. Noc pak trvá 7 hodin a 45 minut. Po slunovratu se pak dny začínají zase postupně zkracovat.
2: Rádio Jihlava 101.1 FM.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Žebrák, prosím pěkně poníženě o malilinkatou almužničku. No tak a máte zpátky za tisícovku? Ale bože, třeba i na pětitisícovku.

0: Trápení Báry Munzarové. Problémy s hlasem i vlasem. Ve většině představení hraju v paruce. Vítejte v bulvárním okénku. Herečka Barbora Munzarová na české premiéře přiznala, že při dabování animáku Toy Story 5 Příběh hraček dostala pořádně zabrat a problémy má i na divadle. Práce na animovaném hitu pro ní není nikdy jednoduchá. Když jsem dabovala přes americký casting první díl, bylo mi kolem 30 a už tehdy to bylo asi o tercí nebo kvartu výš, než je můj přirozený hlas. A dost jsem se škrtila, popsala herečka a dabérka. Teď s pátým dílem, kde má Jessie jednu z hlavních rolí, jsem myslela, že tam snad ty hlasivky odevzdám. Přiznala krušné chvilky Munzarová.
1: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio

0: co se tady děje?
1: Co se chystá?
2: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
3: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
2: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 8,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Posloucháte, dámy a pánové, Rádio Jihlava dneska s datem 15. června. Toto datum nás teď bude nejvíce zajímat, protože míříme do pražského Klementýna, abychom si porovnali dosud naměřené hodnoty. Tak zatím nejtepleji bylo 15. června v roce 2019, kdy bylo 33,7. Naopak nejstudenější 15. červen byl v roce 1941, jen 6,8. Dlouhodobý průměr na tento den je od roku 1961 stanoven na 17,8. Dámy a pánové, s touto informací se pro dnešek Fuga sloučí. Přeje vám hezký zbytek toho pondělního večera strávený s Rádiem Jihlava a těším se zase zítra v 11 hodin dopoledne. A do té doby, čau bas, Fugas.
1: Rádio Jihlava 101.1

0: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
1: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Qashqai se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
2: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
3: Přeji hezké pondělí. Do konce června má v Česku vzniknout přes 500 dětských skupin podpořených státem. Hotová je zatím podle dostupných údajů zhruba čtvrtina z nich. Obcím, které nestihnou splnit podmínky včas, hrozí pokuty a později i vrácení celé dotace. Problémy ale mohou mít i ty, které stavbu dokončí. Kvůli konkurenci v okolí totiž nemusí naplnit požadovanou obsazenost.
2: Jihlava aktuálně.
3: Jihlava pokračuje v přípravě revitalizace parku a celého prostoru Štefánikova náměstí. V pondělí 22. června architekti představí rozpracovaný návrh veřejnosti. Pokud se chcete setkání zúčastnit, přijďte za týden v 16.30 do tělocvičny základní školy Tomáše Garrigua Masaryka. České firmy a instituce se v květnu staly jedním z nejčastějších cílů kybernetických útoků v Evropě. Na jednu organizaci připadlo v průměru 2568 útoků týdně. Více jich zaznamenalo už jen Rusko. Za Českem následuje Portugalsko. Vyplývá to z dat bezpečnostní společnosti Checkpoint.
2: Sport.
3: Čeští fotbalisté se na mistrovství světa na základně u Dallasu vrátili k tréninku. V sobotu si užili volnější den, který v Texasu vyplnili i návštěvou tamního rodea. Od včerejška už se národní tým začal naplno chystat na čtvrteční druhý zápas na šampionátu proti Jihoafrické republice v Atlantě.
2: Rádio Jihlava 101.1

0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.
1: Zase střílejí do lidí, naštěstí v cizích krajích. U nás všechno je v pořádku, chlapi v hospodě, děti si hrají. A tam rodina u stolu dostane úřední zprávu. Váš syn byl zastřelen, zaplaťte za popravu. Ale táto, za jsem tě 10 roků neviděl. Já nechci motorku, co si mi slíbil, za vysvědčení. Ale táto, jak to mám udělat, abych se nestyděl, že jsem ještě naživu, že taky nejsem zastřelený. Zase střílejí do vzduchu a do špatných lidí. Tak všechno je v pořádku, když pánbu to řídí. Všichni se sejdeme po smrti.

jak mám uvěřit, že tam nahoře bude všechno, jak to tady dole chceme. Jak mám uvěřit, že budem všichni úplně jinačí, že se cestou do nebe samým štěstím pomátneme. Zase žena mi vyčítá, že jsem málo doma. Už dávno není to v pořádku, láska se nedá dělit dvěma. A naše rodina u stolu čeká úřední zprávu, ale střílet se nebude ani šampaňským na oslavu. Ale paní, jak mám žít bez otce a bez syna a bez ducha se motat po hospodách čeká.

0: Du. To asi s pití špatně mi tráví. Už taky nejsem v pořádku. A možná už se neuzdravím, ale nejsem z toho nervózní. Jedna jistota mi zbyla, není písnička tak dlouhá, aby neskončila. Není písnička tak dlouhá, aby neskončila. Není písnička tak dlouhá.
1: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
2: Tajemný hlas z Kadibudky. Nerušit. Právě zhazuje jedno kilo.

0: Ko mne nemilujú.
1: Rusko stupňuje útoky na civilní cíle na Ukrajině. Ve válce, kterou rozpoutali Rusové v Evropě, už byly zabity 100 000 lidí, včetně dětí. Každý může přispět na pomoc. Přímo na účet ukrajinské ambasády UČSOB 304 452 700 304 452 700.
2: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Mám tip, úplnou tutovku, sešlápnu, vytřídím každičkou plechovku. Třídění kovu je opravdu moje. Šetřím tím energii i přírodní zdroje. Vytříděný kov se už nikdy nestratí a v mnoha podobách se k nám zpět navrátí. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Třiďte odpad.
3: Ekokom.

0: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
1: CCC začal výprodej. Stovky modelů až o 50% levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu.
2: Rádio Jihlava 101.1

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Když nemám chuť k jídlu, piju fernet. Když nemám náladu, dám si dvě decky vína. A kdy piješ vodu? Když nemám peníze.

Znám smutek rozbitých soukolí, kdy do srdcí žití zabolí a vím. Jak vše to hezké pomalu zraje, pak na dlaních taje, jak lunský sníh.

0: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
1: Rádio Jihlava. Nejpohodovější hudba a zábava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Říká paní Novotná manželovi. Včera si zase přišel domů ožralý. Kdo ti to řekl? No ty sám. A víš vůbec, kolik toho ožralí nakecají?

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Pane Plch, je tady pan Plch? Zase zapomněl. Promiňte. Vážení přátelé, při velkých záplavách v roce 1997 byl zatopen i archív Ochotnického divadla v Železném Brodě. Při jeho sušení a třídění místní učitel dějepisu Václav Kadavý jednoho dne z ničeho nic objevil Afriku. Je to Cimrmanova hra o české výpravě do nitra černého kontinentu. Rukopis Železnobrodský nebyl pro nás jen objevem 14. Cimrmanova opusu, ale odkryl nám i tajemství, které dlouhá léta trápilo snad všechny cimrmanovské badatele. Totiž v každé Cimrmanově hře, nalezené v pozůstalosti herců jeho kočující společnosti, se vyskytoval volně vložený list nadepsaný jmelí. S dějem té hry neměl žádnou souvislost. Bylo to pro nás tajemstvím až do chvíle, kdy nám kolega Kadavý prozradil, že tento text o jmelí je mezi železnobrodskými ochotníky dodnes populární. Jedná se o univerzální dialog, použitelný v kterémkoliv místě, kterékoliv hry. Co vedlo Cimrmana k jeho napsání? Byla to neblahá zkušenost s nápovědou. Z mladého nápovědy Standy Křečka stal se po letech starý Křeček, který ve své díře pod jevištěm často usínal.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.
2: Někdy jsem daleko, pak blíž, někdy jsme rub a líc.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Právě vypínáme slovenské okruhy, jsme právě vypínáme. Nehodlám vás tady nějak zahlcovat svými divadelními úspěchy, co kdy a jak jsem hrál, to chraň Bůh. Kdo mě viděl, ten svůj úsudek má, a kdo mě neviděl, to můžu namluvit stejně, co chci, takže to by nemělo jaksi cenu. Ale akorát za zmínku stojí to, že jsem začínal v Hráckém divadle v Třebíči, dostal jsem od Třebíče takový roztomilý dopis. Přijeď, Třebíč je tvá. Tak jsem přijel, skutečně. Celá Třebíč moje, akorát ani jedna postel volná na spaní. Takže od 5 do 9 jsem scháněl postel, až jsem zahučel na periferii Třebíče u jednoho ceckaře na půdě do sena. Pro ty mladší ceckař to je skoro kulak. Ještě to není, ale při trošku dobrý vůle. No může být, tak tam jsem ložíroval 3 neděle, než jsem dostal jako příznivější podmínky, jako ubytování. To víte, tenkrát jsem ovšem na nikoho nenadával. Tenkrát taky nikdo nebyl, jako bych mohl nadávat. Jo? To jsem byl rád vůbec, že jsem u divadla. No to víte, dneska subvence, že jo, mají tam 3 autobusy svážející diváky, tento přímo do divadla, nic proti tomu, že jo, než se kulturní událost vidí v kulturním zařízení, že jo, ale my jsme si museli na autobus vyjezdit nákladňákem. 300 představení jsme odehráli, než jsme si koupili autobus, tedy autobus bednu na kolečkách, s motorem, dělalo to kravál šílený, lidi se tiskli ke zdi na náměstí a my jsme za 10 minut přijeli teprve. Židle jsme si nosili sami, svoje, každý svoji židli, různobarevný, různorodý. A měli jsme bláznivýho šoféra na přišroubovaný bedně a ten miloval ptactvo. Jak viděl bažanta, jo, to je krásný pták, a dupnul na brzdu. V tu ráno jsme byli všichni valná hromada za ním. To víte, mi mladý kluci, holky, nám to nevadilo, no a ty babi padali, ještě ani nebrzdil, no takže. No, ale s tímhle nebudu tady zdržovat. Já bych se rád vrátil k té myšlenečce o té kritičnosti. Víte, oni některý dětkové jsou choulostivější na svůj zemějšek než mladý kluci. A já to nemám rád, když někdo v 60 dělá ze sebe 30. A nebo ve 30 60. Jsou taky takový případy, ale už nejhůř dopadnou a nejhorší jsou ty, co si to šetří na potom. Špekulanti, víte, ty, co jako říkají, napřed kariéra, pozor, a potom ženský. Tak opatrně, opatrně. Ona je láska něco jako kalamář s ingoustem. Po čase vyskne, ať píšete nebo ne. My tam máme partu takových špekulantů na Letný, tam chodějí, babi jim říkají nevybrkovaný dětkové. To je nějaký přirovnání ze Šumavy, tam se rodí takovýhle přirovnávky. Jo. Oni po mně říkají, že jsem hypochondr. A to není pravda. Já jsem upřímný dědek. Žil jsem naplno mládí, teď žiju naplno stáří. Jak mě něco píchne, hned to hlásím.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava. Rádio.

0: 101.1 FM, Rádio Jihlava, vaše jednička s českými hity. Rádio Jihlava.
1: Dnes ráno malý holub se schoulil u mých dveří, jen tluk od srdce v peří a proti němu svět, svět plný hbitých fretek.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: No koukáte, co? To je moje. Kupovat lacino krásné věci. S kazem třeba. Ale nekupte to, když je to tak výhodný. To je co? Já vám hned jednu dám. Sice už se nenosej, ale nosit se budou. No, chybějí kroflíky, chybějí dírky pro kroflíky, protože krejčí, který je dělal, se tak požral. No ale nekupte to. Když to bylo tak laciný, jedna vesta mě přišla na 6 korun 50 halířů. Tak tohle jsem se překonal. Jedna bota mě stála 5 korun. Umluvil jsem je. Utopil jsem jejich námitky přívalem mý vůle, až jí podlehl i sám vedoucí vetery.
2: A nejsou všecky leví?
1: Jasně, že jsou leví. Jináč byste je přece nemohl koupit tak lacino. Jedny si ode mě vezměte. To není na přespolní běh, ale do dílny na stání u Verštatu, aby nezáblo. Tak to jsou vodní vědra. Oni maličko tečou. Ale tady jsem výhodně koupil flastry. Tak tady máte jedno vodní vědro, vojenský a jedno leukoplast. To jedno vědro mě přišlo na 90 halířů. No to je zadarmo. Nemají talíře. No nekupte to, když za jeden jsem dal 50 korun. A talíře jsem koupil zvlášť skoro zadarmo. No. Teď si zahrajeme. Koupil jsem 50 desek za korunu kus. 25 hraje jenom do polovičky. Ale 25 zase od polovičky až do konce.
0: Hravé jaro na rádiu Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Před bouřkou, když klesne tlak, tak to se mnou umření.
2: No to a taky, co tam máš dál?
1: Ty křečový žíly.
2: Podívej se na moje. Gumový punčochy nosíš?
1: Nosím.
2: A na venol bereš?
1: Beru.
2: No tak. Tak dál.
1: Nesu pivo. Někdo zavolá, platím, já otočím hlavu a už ji nedám na zpátek.
2: A celý se otočit můžeš? Takhle?
1: To jo.
2: Tak neotačej hlavu, otačej se celý. No povídej.
1: Nespím. Probudím se ve 4 ráno a už nezaberu.
2: To je v tomhle věku normální a nespím od půl čtvrtý. Co dál?
1: Klouby. Kolikrát nemůžu ani vstát.
2: Ale vstáš.
1: No nakonec jo, pač musím.
2: Tak si nestěžuj. Jsou lidi, co nevstanou.
1: Pane doktore, vy všechno zlehčujete. Já nejlíp vím, jak mi je. Já už tady dlouho nebudu.
2: Chceš lázně, Bedřichu?
1: Nechci. To mi neudělalo dobře.
2: Tak jeď k moři, zavři hospodu a jeď.
1: Tam jsem byl před loni, tam trpím průjmama.
2: Tak jeď do Tater.
1: Já nesnáším výšky.
2: Tak víš kam jeď? Jeď do Pelhřimova. Prohlídni si krematorium. Ať víš, do čeho jdeš. Další.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava. Rádio.

0: prosím, račte si hačnout, tak co to bude?
1: Ostříhat.
0: Velmi správně, tak jak to vezmeme, tady bych udělal takovou hezkou roztomlou pěšinku, tady trošku ubereme, že ano, panejo, vy ale máte porost, takovou lavičku, to je radost stříhat, nebojte se, budete spokojený, prosím, moc spokojený. Udělám vám přímo anglický trávník.
1: Ale dejte pokoj, aby s tím něco neto.
0: Jo, tohle už jste slyšel, víte, kdo je sám sobě hrobařem?
1: Ne.
0: Ten, kdo fandí sláví. Dobrý, co? No. Pane, to není manča. Tak, to jsou funebráci. Poslyšte, nejste vy náhodou slávista?
1: Ne.
0: Tak vidíte, já jsem to hned poznal. Na první pohled, pány inteligent, tudíž nemůže být slávista. Teda řeknu vám, vy mi to nebudete věřit, ale já slávistu poznám na první pohled. Já mám totiž na ně čuch. To byste koukali, jak já se na nich vyzádím. Já každýho odstříhám na blbečka.
1: Ale to snad...
0: Nic, trochu jsme zluftovali, že? No. Měl jste tam takový malý pupínek, no a šup, je pryč. Víte rád, kdybyste s tím šel do kosmetického salonu, tak se nedoplatíte, no a u mě to v taxe.
1: Zase. No prosím vás, dávejte pozor.
0: Pardon, já za to nemůžu.
1: Jo.
0: Já když si vzpomenu na sláví, tak do mě vjede taková zlost, že bych vraždil.
1: No proč to?
0: Podívejte se, já vám řeknu tak. Proč ti saláti nevytvoří dudáckou kapelu? No řeknete. Pane, já vám něco řeknu. U mě slávista ani není člověk. Ne, to nejsou lidi. Ať se doma ládujou knedlíkama, ale na fotbal ať nechodí.
1: No, to máte... Prosím vás.
0: To nic, to byl jenom takový malý renonc.
1: Zase pupínek,
0: ale
1: ne?
0: Ne, trochu jsem to vzal i z kůží. No. Ale já vám řeknu, já ty kluky slavistický tak nemám rád.
1: No, ale proč mě? Mně teče krev.
0: Ale to nic, jenom kousek kůžičky to odneslo, no tak já vám ji dám na památku.
1: Ale to je to super.
0: Aspoň si vždycky vzpomenete... Že za to může slávista?
1: Pane, ale jak na to tak makám, vy jste mi ustříhl kus krku.
0: Ale ne, kus jenom trošku, ale hlavička drží. To je nejdůležitější. Nebojte se, v neděli půjdete hezky na Spartu.
1: No ale co bych tam dělal, prosím vás, bez kus krku, to je prosím.
0: A co byste tam dělal, vy se ptáte, co byste tam dělal? No koukal na ten koncert, na tu parádu. Tak moment. Nejste vy náhodou slávista?
1: Ne, to bych se neodvážil,
0: ale
1: ne.
0: To byste taky byl blázen, když jsou to lázaři.
1: Jau, to bolí, to nebolí.
0: Sakra, já vám řeknu, sakra, to vaše ucho mi pořád cikáží.
1: To vidím, to cítím.
0: Nic, tady přece mám někde pitralonek, tak trošku to...
1: To
0: pálí pitralonek, správný pitralonek musí trošku pálit, je to taková malá ranka, no. To byste měl vidět pořádný sportovní úraz.
1: Malá ranka, já tam mám otvor, prosím vás. Prosím vás, mě už by to stačilo. Já už jsem úplně dobře postříhaný.
0: To vás ani nesmí napadnout. Takhle poštucovaný vás přece nepustí. Ne, pane, to ne, ze salonu ne. Já jsem, prosím, profik.
1: Ano, profik jste mě několikrát. No,
0: kdyby vás takhle stříhal nějaký slávista, prosím, no tak to se nepoznáte.
1: To nic,
0: to se muselo stát, když se takhle vrtíte. Je to kousek nosu, já ho hodím do košičku, tady vám to zavážu. Pane, co to děláte? Teď vás pořežu, kam jdete? Ale počkejte, já vám chci zastřínout kotlety.
1: Ne, nikdy.
0: Sakra je pryč. No a nezaplatil. A ke všemu utek s ručníkem. Jaký bláze, nebo co? Ježišmarja, že to byl slávista.
2: Hravé jaro na rádiu Jihlava.

Potkal jsem tě zase po letech, byla si krásnější, než jsem si tě pamatoval. Povídali jsme si o dětech, trochu jsem přeháněl, trochu se naparoval. Chtěla si týpka z lepší rodiny a celý večery tvrdila mi, kde si, co si. Slyšela tikat sluneční hodiny a měla dokonalej přehled o tom, co se nosí. Já nezapomínám 10 let, jak půl hodina.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Víte, vy, pane, co to chce za hlavu? Vymýšlet pořád nějaký fígle a tak, aby se to ten její moula nedověděl. Víte, pane, taková panička, to nejsou jen tak nějaký šachy, že jo? A kohorta moje, to byste koukal. Já říkám Dáša Šá, ale ona se jmenuje Dáša Šaldová, víte? Ale já jí říkám Dáša Šá, až to víte, to je tajný, že jo? Takovýhle věci se nepovídají kolem, aby se to ten její moula nedověděl.
2: Poslyšte, to dá hodně vymýšlení, víčte?
1: No, to víte, že jo. To chce přesně vědět, že jo, kdy, kde a jak a co a tak. Tak si pamatujte, že záleží vždycky na vaší inteligenci, jak to s tím moulou se hrajete. To chce vždycky něco vymyslet. Chápete? Jo. Já nevím, jestli jste si všimli, jak jsem tady něco zaškrt, tady na plakátě. Všim jste si?
3: Já myslím, že jsem si všim.
1: No tak vidíte, to mám takový systém, jak to s tím troubou se hrát. Jestli chcete, já vám to ukážu, jestli
3: no,
1: máte
3: zájem. To by mě zajímalo, skutečně.
1: Poněvadž to sát nějaký psanička, kde se sejdete, nebo tak, že to nemá cenu, až by to taky ten její moula mohl dostat do ruky, že jo, to je samozřejmě. Já to mám vymyšlený docela jinak, dávejte pozor, pojďte se.
3: Chcete poradit, že jo?
1: No. Tady je kinoklub, kde hrajou každý jiný film a ona bydlí přesně tady za rohem. Víte?
3: Jo.
1: A ona... Já musím dávat bacha, aby on to náhodou neslyšel. On bydlí taky tady za rohem. S ní tam bydlí, no a on to má být nějaký velký chlap, silný, něco asi jako vy, tak to víte, musím dávat. No a ona má takovýho psa, víte? A psa má takovýho pejska, má malýho, takhle malinkýho pejska, takhle má, je jednobarevnýho, dogu má skvrnitou, takhle velkou dogu, kterou chodí venčí každý den tady kolem kina, kde vidí krásně tady na plakáty, chápete? Ona teď tady musí taky každou chvíli kolem, kvůli tomu venčení. A teda ne sebe chodí venčit, ale tu dobu se venčí. A bude tady kolem a nenápadně se jako podívá tady na plakáty a co uvidí?
3: No, co uvidí?
1: Hajde pozor. Že jsem tady zaškrt 23, což je dneska 23, jo, jo. A tady jsem zakroužkoval ve 3 hodiny. V tu ránu ona okamžitě ví, že na ní dneska ve 3 hodiny čekám tady v parku, když ten její mamla zahraje zrovna šachy. Vymyšlený, co?
3: Jo, jo.
1: Žádný dopisy, že jo, nikdo mě nemůže nafackovat.
3: Jo.
1: To je všechno, je to tajný. A ten moula se to nikdy nemůže dovědět, teda, že bych mu to řekl já sám, že jo.
3: No to je přímo geniální.
1: Tady, to musíte mít tady, pane, depak nějaký šachy nebo nějaký koncovky. Depak to víte. Hlejte, tady to je ona tady. To je ona s tou dogou. To je kus. Teda ne, ta doga Dáša, myslím. To je kus. Jděte jako by mít, jako by mít.
2: Dost! Tak nemůžete nechat.
4: Dášo!
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Tak podívejte se, Růženko, tohleto, všechno to je moje bohatství. Pásky, nahrávky, zvuky.
2: Víte, pane Eduarde, já jsem vám moc nevěřila, když jste říkal, že máte tohodle koníčka. Jakože sbíráte tyhle ty zvuky.
1: Vy jste mě nevěřila, Růženko. To mě raní. A proč jste mě nevěřila, Růženko?
2: Já totiž tyhle ty mužský koníčky moc dobře znám, víte? Jenom na známky jsem se byla podívat už 5krát. Jeden dokonce tvrdil, že má doma modrýho Mauricia.
1: Ne, a měl?
2: Neměl. A potom měl modrý monokl. Sotva mi ukázal doplatkový známky z roku 1920, už se mi začal sápat po fíži na hlence.
1: Jo, on taky někdo sbírá takovýhle ty... To?
2: No, tak takový jsou ty mužský koničky, víte, těch já už poznala. Já jsem byla pozvaná na sbírku kaktusu, na pivní tácky, na hrací hodiny, dokonce na oznaky klubu skotské ligy. A nejdrzejší byl sběratel broušenýho skla. Ukázal mi 6 skleniček vodořčice a urval mi ramínko.
1: Neříkejte, že dneska ještě jsou takovýhle hulváti.
2: Takže se nedivte, pane Eduarde, když jste mě jako pozvala, abych si přišla poslechnout tyhle ty zvuky. Tak jsem si řekla, to tady ještě nebylo. To asi skončí ublížením na těle.
1: Ale proba, Růženko, snad si nemyslíte, že bych vám mohl ublížit?
2: Ale prosím vás, co si to dovolujete? Mým ublížením na vašem těle. Říkala jsem si, ten je nějaký rafinovaný, toho budu muset vzít po hlavě flaškou.
1: Jakou flaškou?
2: No s vínem, že jo, co tady má stát, jako vždycky.
1: Ale vy mě křivdíte.
2: Akorát ten sběratel nálepek od sejru přichystal slivovici, takže se mu jenom utrhla ruka.
1: Růženko, vy mě křivdíte prostě. Já mám ušlechtilýho koníčka, který se snaží rozvinout lidský poznání. A já jsem nechtěl nic jiného, než rozvinout taky vaše lidský poznání.
2: No tak s tím pozor, já už toho poznala dost.
1: Já jsem prostě lovec zvuků. Já jsem byl 3krát vyznamenaný závodním klubem. Naposled za tuhletu nahrávku, poslechněte si. Co myslíte, že to je?
2: Já nevím.
1: Soudruh, ředitel podepisuje 4letní prémie. A tohleto, to je tedy unikát.
2: To by mohla být, dejme tomu parní lokomotiva, ne? Jak píská a jede tompá do kopce.
1: To jsem natočil v Dolním Kníně. To je 220krát zesílený zvuk křidelek otakárka Feniklovýho. Představte si, že za tohleto mě jeden kolega nabízel řev hladovýho jaguára v džungli. Já jsem se mu jenom vysmál.
2: Vy jste se vysmál hladovýmu jaguárovi, pane Eduarde?
1: Klidně. Když mám ve svý sbírce takovouhle perlu, poslechněte si, co myslíte, že to je? No?
2: No to by mohla být z dálky čestná salva, ne?
1: Ne. To je pukání kaštanu ve stromovce. To teď přeletělo tůčko.
2: Ano.
1: Tak představte si, že já tuhle tu nahrávku jsem nahrával 6 hodin. Já jsem seděl na větvi v jedné ruce mikrofon, v druhé ruce deštník.
2: No, ještě, že to nespat, víte, to by byl zvuk, pane Eduarde.
1: Tak nejdřív přijela záchranka. Takhle. Takhle přijela. A potom přijeli požárníci.
2: Žeda.
1: Tak. Já jsem se jim to snažil vysvětlit, že jaksi je to moje vášeň, že ano? Tak pan docent na psychiatrii taky se proto natchnul, když jsem mu to potom vysvětlil. A představte si, že minulý týden mě poslal tuhletu nahrávku. Co myslíte, že to je?
2: No tak to by mohl být kulomet, ne?
1: Cvakání zubu pacienta pod studenou sprchou. A tohleto? Takhle se smažej vajíčka na másle. To je krásný, víte?
2: To je krásný, no. A jak se vaří na tvrdo?
1: 7 minut.
2: A máte to taky nahraný?
1: Nemám. To je výborný nápad, poslechněte. To já nahraju a příště vám to zase pustím. Hele, a co myslíte, že je tohleto?
2: No tak to je jasný, to je stokrát zesílený čmelák.
1: Niagárský vodopády z kanadské strany.
2: A já vždycky myslela, že Niagára temně hučí do noci. Komu vášem srdci hárá, že tomu není pomoci.
1: A tomu zní tluk od srdce takhle, růženko.
2: To je sugestivní. Nádhera.
1: Tak já jdu pro to víno, růženko. Drahá, tak to bije mé srdce pouze pro vás. Pro vás jedinou, na světě mi danou. O, jak vás miluji, má lásko.
2: To je nejkrásnější vyznání, jaký jsem v životě slyšela. Vy jste tak originální, pane Eduarde.
1: Jsem tvůj lovec zvuků. Poprvé v životě a naposled miluju tebe, růženko.
2: Oh.
1: Já tě miluji. Miluji jen tebe jedinou, poprvé a naposled v životě, Alice.
3: To je nejkrásnější vyznání, jaký jsem kdy slyšel. Jsem má.
1: A já? No, to je taková experimentální nahrávka, že ano, růženko, to je do mý sbírky takový koníček, že?
2: Že já mám taky koníčka? Hejte! No, to je zvuk. Nezapomeňte si ho nahrát do sbírky.
0: 101.1 FM. Rádio Jihlava. Vaše jednička s českými

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Tak co, ty chceš do Evropy nebo nechceš?
2: Do Evropy nechci.
1: Já bych třeba nemohl být v jednom státě s takovýma Španělama. Vůbec nás nemají rádi. Já jsem tam nedávno byl, takhle jsem přišel pěkně po Madridu. A najednou koukám a proti mě běží asi 1000 chlapů. A říkám, že se běží jako šílený. Říkám, asi se zblázili nebo co? No, takhle jsem naposledy viděl běžet v Leningradu Rusáky, když do krámu přivezli vodku. Říkal jsem si, že jim třeba přivezli do masy bečí koule, nebo že jim přijel hrát i Van Mládek. No, mám jsem nad tím ruku a šel jsem klidně dál. A najednou zvednu hlavu a proti mě stojí bejk, takovýhle rohy. A já měl zrovna na sobě červený tepláky. Červenýho kukulicha. A tak taky jsem tý době hodně chlastal, tak jsem měl dost červený nos. Ale měl jsem štěstí. Ještě, že ty Španěli jsou takový bordeláři. Jak jsem se toho bejka lék, tak jsem udělal krok stranou a spadnul jsem do kanálu. No, bylo to teda hrozný. A asi 2 hodiny jsem plaval v těch španělských v té nečistotě. A představte si, že představte si, že jsem vyplaval přímo v královském paláci. No, dovedete si představit, jak jsem smrděl, že? A jako na potvoru jsem hned na chodbě potkal Carlose, toho španělského krále. Dívil se, proč tak smrdím? A ptal se mě, odkud přicházím. A když jsem mu řekl, že z České republiky, to tak už se nedivil. No, tak takhle oni se na nás koukali. No a třeba s Italama bych taky nebyl v jednom státě. To jsou úplný magoři. Voděj tam turisty se kouknout na nějaký barák, který je úplně šišlíkne. Ten je křivej, jako když v kočkách. Úplně křivej, opravdu. No a teď si vemte, že by se odevřeli hranice. No to určitě musel stavit nějaký ovožalý zedník, takový barák. No a teď si vemte, že by se odevřeli hranice a tyhle ty italský ovožalý zedníci by vtrli k nám. Vemte si to, kdyby se postavilo. Kdyby nám stavili třeba jižní město. Bo oni jsou ty paneláky takhle ošklivý, ještě kdyby byli šikmí. Nebo Petřínskou rozhlednu. Kdyby byla šikmá, no tak by z dálky nevypadal jako rozhledna, a jako jeřáb. Nebo náš krásný Temelín, kdyby byl šikmej, tak by se Rakušákům přestal líbit a vůbec by je nezajímal. Ježíš, a nedej bože, kdyby nám postavili šikmý Hradčany. No, stačili by 2-3 panáky a Dáša by vylítla v okne. Jde, pak do Evropy a opravdu nechci, o tom to není. Na následování.

0: hora. Llevo de fire, llevo de eco y ahora sotě našla háčku daj.
1: Rádio Jihlava. Nejpohodovější hudba a zábava.

říkají a všude píše se, že prej je moderní a zdravý jen tak chodit po lese. A já bych řekl, že na tom kruci asi něco musí bejt, když o tom zpívá na svém albu už i Justin Timberlake.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Dobrý večer. Jirko, víš, co jsem si myslel?
2: Počkej, jak si ho představuješ, jenom takhle řekneš divákům dobrý večer?
1: No a co mám dělat, já jsem je pozdravil, víš, co jsem si myslel?
2: Jen tak řekneš dobrý večer a přestaneš si jich všímat?
1: Na to mám mezi ně vlítnout a začít je oprašovat.
2: To ne oprašovat, ale trošku srdečně. Slávku, teď my ty lidi potřebujeme. Uvědom si, jak by to vypadalo, kdyby komik byl v sále sám. Zkus říkat fóry do zdi.
1: Proč ne? Zrovna tak to doma dělám. Říkám fóry do zdi a když je fór dobrý, tak se zeď rozsype.
2: Dobře.
1: Já jsem je pozdravil a to stačí.
2: Pozdravil, jenomže pozdravit a pozdravit je rozdíl. Na půl úst si řekl dobrý večer, ale mohl si pokračovat. Dobrý večer, vážení a milí diváci, sedí se vám dobře, cesta byla příjemná, co doma, všecko v pořádku, elektřina svítí, plyn neskomírá a fíkus pustil další dužnatý list k vaší spokojenosti. Takhle nějak srdečně vítá herec diváka.
1: To je u tebe srdečnost.
2: Ano.
1: To je u mě dotěrnost. Teď ty vyzvídáš. Nebudeš za chvíli chtít, aby ti ukázali, jak vypadají svlečený?
2: Ne, já vím, kam až můžu v srdečnosti zajít. To je právě otázka společenského taktu, který ti chybí.
1: Mně, že chybí společenský takt? Mně, který jsem ozdobou všech recepcí a pohřbů?
2: Samozřejmě, ty jsi chtěl, aby se diváci slíkali.
1: Já jsem to chtěl, já jsem je pozdravil a chtěl jsem začít mluvit o úplně jiných věcech.
2: O čem asi?
1: O intelektuálních záležitostech.
2: No prosím, můžeš začít, nic není ztracený.
3: Času je.
1: To nemůžu, protože jsi mě přerušil, blbě. Teďka si nemůžu na žádný intelektuální téma vzpomenout.
2: Tak já ti pomůžu, tak o čem se třeba bavíte doma?
1: Sprosťáku. S tím půjdu mezi lidi. O čem vy se bavíte doma?
2: Tak si vyprošuju, aby si dělal narážky na mýho němýho dědu.
1: Dobře, nebudu dělat narážky na tvýho němýho dědu, ale nedovím se žádný intelektuální téma. Leda, že bys mi radil intelektuální témata.
2: No to můžu a rovnou budu vybírat ty, co u tebe přicházejí v úvahu.
1: Buď tak hodnej.
2: Tak první intelektuální téma, kanalizace.
1: Kanalizace, slyšíte ho, paní? Kanalizace, to je u Grossmana intelektuální téma.
2: Proč ne? Zrovna včera jsem viděl, jak spadnul filozofovi do kanálu doutník.
1: No, ale já jsem to neviděl.
2: A to je škoda, že jsi to neviděl, to byla sranda, jak
1: no,
2: ho lovil.
1: No dobrý, tak dál, další intelektuální téma.
2: No a počkej, já bych se nerad tohohle intelektuálního námětu tak rychle vzdával.
1: Říkám, že jsem to neviděl, potřebu intelektuální téma.
2: Dobře, ale nebudeš mi tvrdit, že jsi nikdy neviděl, jak filozofovi padá něco mřížkou do kanálu.
1: Jirko, hodně filozofů jsem viděl v knihovnách, hodně jsem jich viděl ve studovnách, v univerzitní knihovně.
2: No tam zas nechodím já.
1: Proto se s filozofy málo vídáš.
2: No ani bych neřekl. Hele, sledujte tok mých myšlenek. Každý filozof, i ten nejučenější, musí jít jednou z knihovny domů. A na cestě už číhám já u kanálu. Jak jde Sokrates kolem, já vystřelím z poplašňáku, něco mu spadne do kanálu, protože on je zamyšlený, filozofové jsou vždycky zamyšlený, a já se můžu uválet smíchy. A onehdy tam spad celý Sokrates. To jsem ten svůj fór vylepšil o to, že jsem odstranil z kanálu mřížku.
1: To si celý ty, nádherná intelektuální záležitost, ale ty vemeš mřížku, ty to tím zkazíš, ty rozkrádáš veřejný majetek.
2: Jak to rozkrádám? Jakmile tam Sokrates zahučil, já mřížku zase vrátil.
1: Máš na to svědka?
2: No mám, filozofa, pojď se podívat, jak řádí pod mřížkou. A nejhorší na tom je... Nejhorší na tom právě je, že se už na něm ani nepozná, že jde z univerzitní knihovny.
1: Hele, Jirko, já to beru zpátky. Já se omlouvám, že jsem diváky špatně pozdravil a půjdeme dál v programu.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: No, krásně jste zpívali, krásně, tady teď nám Esmeraldová favoritka. Teď no, pojďte se, uděláme si Caruso show. Takový 3-týdenní zájezd do Lánžotské šutrovně by nebyl špatný, co? No, napijeme se vínečka. Pijem dobré víno tady mají, no. Máme, že? Okoštovali jste šeci už, no. No, a dneska není hodně takových lidí, co ty sorty vína pozná. Já jsem poznal teda jednoho, který všecky sorty vína měl v oku. Vždycky všecko uhodil. Tak se na něho chlapi domluvili, posadili ho do hospody. Donesli mu první vzorek, on se tak podívá, říká. Ročník, 690, Riesling rýnský, dubový kolek. Výborně, donesli mu druhý vzorek, říká, proč toto? Ročník 95, to bude Millerka, bukový kolek. Říkaj, to není možné, zabili za hospodskou Anču, ta si trochu cvrkla do pohárka. Donesli mu to zpátky, on se podívá, chvilku přemýšlá, nakonec říká, aha, vím, ročník 64, hospodská Anča, každý večer inačí kolek. Ne? Někomu to šmakuje, někomu zase jiné, no. Tak došla taková jedna mladá nadějná k doktorovi. Říká, pane doktore, už jsme 2 roky s mojím spolem, já se před ním krůtím, jak šehery zádám. Pořád vymýšlám bariaké a s ní to ani nehne. Doktor se na mu tak podívá, říká, paní, to bude asi tím, že váš manžel bude ten onánista. Že Hernaj za mě tvrdí, že je sociální demokrat. A i souseda taky se koupila takové to černé sexy prádlo. Jura seděl za stolem, chleba se sádlem namazaný. Ona proti němu vyběhla, taky začala se předvádět. Jura najednou stuhel, vytrhl ten chleba se sádlem z huby ve říká, Ježišimara, nestalo se něco ze stařů? Černé prádlo je černé prádlo. Ale soused se sousedou, oni se pořád tak škádla. Minule také jsem čul za plotem, tak se hádali na jednu. Souseda říká, Juro, ty jenom čekáš a zavřu oči, že? On říká, mě by stačilo, kdyby zavřela z hubu. Nebo taky začalo poprchat, souseda letí přes celé humno, křičí na Juru, který byl v okně, že Juro, utekám se schovat, že nesa bůřka. A Jura tak praví, Terezo, klidně zostaň venku, do tebe neuhodí, ty už nikoho nepřitahuješ. No ale, toďka také jsem se říkal v hospodě, člověče, já když jsem si moju bral, tak bych tu samou lásku sežral. Říkám, a včil co? Že včil lutuju, že jsem to neudělal. No, tak ale to se nedá, no. A ty, teda i ty děcka to má dneska ušiska našpicované, bavili se takový dva výzdohajci, jeden říká, hej, my máme doma mluvícího papouška. Druhý říká, to nic není, my máme doma v ložnici akvárium a tam si vyprávějí rybičky. Že teďka jsem se v noci zbudil a čul jsem z ložnice, že ještě jedenkrát mě kůsneš do tého ocasu a dostaneš takovou počuni, že rozbiješ to akvárium. Ne? Tak ale je to tak, teďka tak jedu, že koneček do druhé třídy za stařečkem. Praví, že starečku, víš, jaký je rozdíl mezi vírou a přesvědčením? Že chlapče, tož vím, no, keď jsem byl tak malučký, tak jak ty, tak jsem věřím, že ho mám jenem na čurání. No a včilka jsou o tém už přesvědčený. No. Proto si má člověk užívat, keď je mladý, ne, jezdit po výletách, no. Kačilka, když se bavíme o těch výletách, to si můžeme k barakám vyjet, co? Pedino, to není jak dřív, to bylo do Bulharska za odměnu, dneska je to za trest, no. Dneska můžete. Kamkoliv, to se také v Lánžotě před obchodňákem, před týma prázdninama bavili takové 3 děvčata, kam pojedu. Jedna říká, no, tak můj muž mluví italsky, tak pojedeme do Itálie. Druhá říká, no, můj muž mluví španělsky, tak pojedeme do Španělska. Třetí tak se přitočí a smutno praví, no, můj muž mluví sprostě, tak pojedeme do prdele. No. Teďka jaj sousedi byli v té Itálii. Jak se tak vrátí, tak se jen sají ptám, jak bylo. A sused říká, čověče, Franti, na nic, hotel špatný, počasí špatné, představ si, že moju unesli a třikrát znásilnili. A říkal, no to jste měli pořádnou smolu, to myslím, příští rok budete doma, no že já bych zostal po těch zkušenostiach doma, ale moja chce pořád do té Itálie, na. No tak ale když se to nikomu lubí, jak už jsem říkal. No tak ale já se divím, že soused je taková korpulentní 200 kilo, no. Teďka jsme byli spolu v zoologické zahradě v Hodoníně, souseda šla rozklébená přes půlku toho chodníka. Naproti šéf, jaký si ten zřízenec, tak se optá, pane, a kdy budete krmit opíce? On se podívá na sousedu, říká, tyčino, a vy už jste hladná, nebo co? To se fakt nedá nic zjímat, no. Však ale... A i tento rok jsme se vypravili, no, celý lanžot, lanžotský zájezd jsme jeli ne, k tému mořu, no, ne, na tý, k tému egejskému mořu, na ty vykopávky se podívat, souseda tak tam zapadla mezi těma vykopávkama, no. Ja. A představte si ty babi, lanžočánky se vám vypravili na tu nudistickou pláž, no. Teď no nebyli jste na nudistické pláži nikdy, ne, já se také, no, tam se strašně nudíte, no. Babi lanžočánky, no, kúpali se, jedna sa káčkava v tej svanej vode, no, druhá leží na pláži, a tá, co sa kúpe, tak na tú, co leží na tej pláži, volá, že Ančo, že poď sa také kúpat. Ona říká, co bych sa chodila kúpat, plávat neumím a scať sa mi nesce.

0: země.
1: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.
2: Rádi bychom vás přivítali na nočním pořadu divadla Semafor na návštěvním dni.
3: Věci, a tady nejsme do rána.
2: Tedy úvodem bychom vás chtěli seznámit s dopisem, který nám před několika týdny přišel poštou.
3: Poštou! Lekárna nám ho doručila.
2: To ví, ale uvádím to pro příklad, že by třeba holub poštovní mohl přilétnout a něco bílého za veřej utrousit. Proto to upřesňuji. A ten dopis je nesmírně zajímavý, kvůli němu vlastně tyhle pořady děláme. Zní takto. Milí synci, určitě jste zvyklí na dopisy od děvčátek plných půvabu a zarazí vás psaní staré báby. Leč já to s vámi mladými umělci myslím moc a moc dobře. Můj život byl obyčejný, ale jedna epizoda by vás mohla zajímat. Do naší podkrkonošské vesničky zavítala jednoho letního dne ve 22. roce kočovná herecká společnost a s ní i on, předmět mých snů. Hrál milovníky a všechny ostatní strčil do kapsy. Ano, proč bych to zapírala? Uprchla jsem s ním a prožila několik krásných, leč krátkých týdnů v jezevčí noze, kterou tak dovedně adaptoval. Bohužel mě opustil s dcerkou řezníka, dal přednost materiálnímu zajištění, ale přesto jsem nepřestala mít ráda ani jeho, ani umění. A vy, pane Brabec, jste mu hodně podobný. I postavou chatrnou. I vás bych uzvedla jednou rukou. Ráda bych vás všechny jednou poznala mimo jeviště, neofilně, jako tenkrát Reného, i když samozřejmě ne tak důvěrně. Píšte hodně písniček, pane Brabec. Buďte jako Karel Haschler, když na stůl s kloboučkem vyskočil a zanotoval tu naši. A hlavně pište písničky o slavné Praze, které ani socialismus neubral na kráse. Vaše Božena Hulová, Deskovice, číslo popisné 312.
4: Právě na základě tohoto milého dopisu rozhodli jsme se s přáteli v divadle Semafor uspořádat jakési noční posezení s přáteli.
2: Takové dýchánky,
4: přástky bychom mohli říct.
2: Šaje o 11. hodině noční.
4: Zkrátka sešlosti, na kterých bychom přečítali svá krátká slovesná dílka. Kamarádi by přispěli písničkou, ondy filozofii nebo trochu šprýmy.
2: A budeme rádi, když i do toho večera se nějak aktivně zapojíte i vy. Nakonec tady by bylo snad dobré zmínit se o programech, to jsou ty knížičky, jak jste je dostali, tak tam jsou, o těch bychom si měli povědět něco blížšího. Tam jsou takové rubriky, každý dostal tušku k tomu, aby si to pečlivě vyplňoval a to není jen tak, abyste si mysleli nějaká legrácka nebo blbinka, to je závažná a důležitá věc, to je v podstatě doklad a my eventuálně se Slávkem o přestávce uděláme namátkovou kontrolu, jestli to někdo neodbývá.